0: européenne pour l'enfance. Créée en 2021, elle vise à prévenir et à combattre la pauvreté et l'exclusion sociale en garantissant une éducation et des soins de santé gratuits et de qualité.
1: En mars 2022, l'Union a également débloqué des fonds régionaux et des fonds pour l'asile. Elle a ainsi accordé plus de 10 milliards d'euros aux États membres qui accueillent des réfugiés ukrainiens. Un mois plus tard, environ 3,4 milliards d'euros provenant des fonds REACT-EU ont aussi été débloqués. Grâce à cette somme, les gouvernements des États membres de l'Union européenne ont pu financer des infrastructures, des logements, des emplois, des aides sociales et des soins de santé pour les réfugiés. En juin, le Parlement a aussi approuvé un renforcement des programmes européens en matière de migration. L'Union pourra ainsi aider ses États membres à faire face aux besoins urgents en matière de migration et de gestion des frontières.
0: L'Union a également approuvé l'accord d'un prêt de 6 milliards d'euros à l'Ukraine afin d'aider le pays à couvrir les besoins financiers engendrés par l'invasion russe. En décembre 2022, le Parlement a approuvé un règlement modifié qui permettra à l'Ukraine de bénéficier de 18 milliards d'euros supplémentaires de soutien en 2023. Pour ce faire, il a dû appliquer sa procédure d'urgence, car la proposition initiale avait été rejetée par la Hongrie. Ce montant sera destiné aux services publics essentiels. Il servira par exemple au fonctionnement des hôpitaux et des écoles et à la fourniture d'un logement aux personnes déplacées. Il contribuera également à la stabilité économique et à la restauration des infrastructures critiques détruites par la Russie. Ce prêt implique toutefois certaines conditions. L'Ukraine devra introduire des réformes pour renforcer ses institutions et les préparer à la reconstruction et à une adhésion future à l'Union européenne.
1: En parlant d'adhésion, en juin 2022, l'Union a accordé à l'Ukraine le statut de pays candidat. Le chemin sera long, au vu des réformes nécessaires et des conditions que Kiev devra remplir. Mais comme l'a répété plusieurs fois la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, à l'intention des Ukrainiens,
2: We understand that you are fighting not only for your values.
0: Nous savons que vous luttez, non seulement pour vos valeurs, mais aussi pour les nôtres, pour ces idéaux qui nous lient en tant que frères et sœurs, qui font de nous tous des Européens. Oui, l'Ukraine, c'est l'Europe. Et l'avenir de votre pays est de rejoindre l'Union européenne.
1: En moins d'un an, l'Union européenne a adopté 9 ensembles de sanctions contre la Russie. Elle cherche ainsi à exercer une pression accrue sur le gouvernement et l'économie russe et à affaiblir les capacités militaires du pays. Ces sanctions comprennent des mesures restrictives ciblées à l'encontre de personnes, mais aussi des sanctions économiques et des mesures en matière de visa. Les sanctions individuelles se traduisent par des interdictions de voyager et un gel des avoirs. Les sanctions économiques comprennent quant à elles des restrictions en ce qui concerne les importations et les exportations depuis et vers la Russie.
0: Citons par exemple le gel des avoirs de Vladimir Poutine, les mesures restrictives à l'encontre des membres du Conseil national de sécurité de la Fédération de Russie, le blocage des transactions avec la Banque centrale russe, l'interdiction des importations de toute forme de charbon russe et l'interdiction partielle des importations de pétrole. En revanche, les sanctions adoptées ne bloquent pas les exportations de denrées alimentaires et de produits agricoles, ni les transactions qui y sont liées. Le Parlement européen demande également d'engager des poursuites à l'encontre de la Russie pour ses actions en Ukraine. David McAllister, le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement, a notamment déclaré
3: « It's so shocking ».
1: Tuer des civils, violer des femmes et torturer des innocents. Les agissements des forces russes sont profondément choquants. Ce sont des crimes de guerre. Leurs auteurs sont des criminels de guerre. Ils devront répondre de leurs actes devant un tribunal pénal international.
0: L'Union européenne a également imposé des sanctions à d'autres pays. À la Biélorussie pour son rôle dans l'invasion de l'Ukraine et à l'Iran pour avoir fourni des drones à la Russie.
1: De plus, l'Union soutient aussi l'Ukraine dans le domaine des droits de l'homme. En 2022, le Parlement européen a décerné son prix Sakharov pour la liberté de l'esprit au peuple ukrainien. L'institution a ainsi récompensé les efforts déployés par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le rôle joué par les citoyens, par les représentants de la société civile et par les institutions étatiques ou publiques.
0: En février 2023, le président Volodymyr Zelensky a été accueilli au Parlement européen. Il a demandé plus de soutien de la part de l'Union européenne. Il a déclaré
4: «
1: Nous sommes des centaines de millions d'Européens sur ce continent, et chacun d'entre nous est un peu ces deux choses à la fois, représentant et dirigeant de l'Europe. Cela montre bien ce que notre Europe, l'Europe moderne et pacifique, apporte au monde. Le European Way of Life, c'est-à-dire le mode de vie européen et les règles qui encadrent la vie en Europe, où chaque individu compte et où le droit prime.
4: Правила життя, коли кожен і кожна мають значення. When the law rules.
0: L'Union européenne soutient l'initiative de l'Ukraine en faveur d'une paix juste, composée d'un plan de paix en 10 points et d'un sommet consacré à ce plan. Elle reste déterminée à contribuer avec ses partenaires à la réparation, à la reprise et à la reconstruction de l'Ukraine.
1: Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site internet.
5: Když cestujete, jaká místa vám nejčastěji utkvějí v paměti? Nejsou to vždy jen muzea nebo divadla. Jistě si kolikrát vzpomenete spíš na to, jakou hudbu jste zaslechli, když jste se jen tak procházeli ulicemi, na festival, na který jste náhodou narazili, nebo na zvláštní energii náměstí stranou turistických tras.
6: Právě kultura do značné míry dotváří charakter měst a regionů po celé Evropě. Díky pouličním festivalům, lokálním koncertům a komunitním uměleckým projektům se lidé sdružují a města rostou. Tatáž myšlenka stála i u zrodu jedné z nejznámějších kulturních iniciativ Evropské unie – Evropských hlavních měst kultury. Iniciativu založili v roce 1985 řecká ministryně kultury Melina Mercuriová a její francouzský protějšek Jack Lang. Přišli s jednoduchou, za to jasnou vizí. Kultura může Evropany zbližovat.
5: Prvním evropským hlavním městem kultury se tehdy staly Atény a od té doby už titul neslo přes 70 dalších měst po celé Evropě. V Česku jsme měli titul zatím dvakrát. Na rok 2000 jej získala Praha, v roce 2015 putoval do Plzně. Brzy se k ním však přidají i České Budějovice, které budou jeho držitelem v roce 2028.
6: Co titul obnáší?
5: Je to jednoduché. Každý rok dostane několik vybraných měst šanci ukázat celé Evropě i světu, jak to u nich kulturně žije.
6: A jak se takovým evropským hlavním městem kultury stanou?
5: Celý proces, na jehož konci se město pyšní titulem, trvá 6 let. Začíná to rozhodnutím Evropské komise, které státy mají pro daný rok na titul nárok. Města z vybraných zemí se pak mohou hlásit se svým kulturním programem. Přihlášené programy posoudí panel nezávislých expertů a vybere z každé země jedno město. Z nich jsou pak zvolena 2 a někdy dokonce hned 3 evropská hlavní města kultury. Hodnotí se několik kritérií, mimo jiné kvalita kulturního programu, schopnost města jej opravdu uskutečnit a jeho dlouhodobý přínos městu a jeho obyvatelům.
6: Na velikosti přitom nezáleží. Mezi držiteli titulu je celá řada měst s méně než 100 000 obyvateli, například italská Macerata, irské Galway či estonské Tartu. Na čem naopak velmi záleží, jsou lidské, finanční a kulturní kapacity města a schopnost zapojit do projektu obyvatele. Jakmile jsou města vybrána, mají 4 roky na přípravu. Na řadu přichází budování partnerství, plánování konkrétních akcí a přizvání občanů k účasti. Takže pokud žijete v kandidátském městě, rozhodně nejste jen divákem. Můžete se stát protagonistou. Evropské hlavní město kultury navíc může obdržet konkrétní podporu v podobě ceny Meliny Mercuriové, s níž je spojena částka 1,5 milionu eur. Kromě toho může využít i další programy Evropské unie, jako je Kreativní Evropa, Program podpory kulturních a kreativních odvětví.
5: Stát se evropským hlavním městem kultury ovšem neznamená jen získat finanční pomoc. Hodnota titulu je mnohem větší. Města zpravidla využijí příležitosti ke zlepšení svého jména ve světě, pustí se do oživení veřejného prostoru nebo rovnou celých čtvrtí a přilákají cestovní ruch. Z dozvuku akce pak těží ještě dlouho poté, co rok, kdy byla hlavním městem kultury, skončil. Podívejme se blíže třeba na západočeskou Plzeň, která byla evropským hlavním městem kultury v roce 2015. Její kulturní akce tehdy přilákaly 1,2 milionu návštěvníků, kteří ve městě utratili celkem přes 22 milionů eur. Ve spolupráci s dlouhou řadou mezinárodních partnerů Plzeň nabídla přes 70 projektů. Vlajkovým projektem byla renovace bývalé vozovny městských dopravních podniků, na jejímž místě vznikla kreativní zóna Depo 2015. Živý prostor s výstavními a konferenčními sály, divadlem, kavárnou či tržnicí. Lidem dodnes slouží také komunitní zahrada, kanceláře k pronájmu, umělecké a studentské ateliéry nebo taneční studio. Díky akci si Plzeň vydobila místo na mezinárodní kulturní scéně. Obrovskou cenu pro ní měla i zásadní změna v chápání kultury, která se přesunula z kamenných budov do veřejného prostoru.
6: Kulturní programy evropských hlavních měst kultury ukazují, co mají Evropané společné a současně oslavují to, co je dělá jedinečnými. Základní myšlenka iniciativy překračuje lokální hranice a promlouvá k publiku nejen v Evropě, ale i mnohem dál. Byť daný program vede a odpovídá za něj vždy jen dané vybrané město, může do něj zapojit i sousední regiony. Jako to v roce 2025 udělala slovinská Nová Gorica. Ta navázala těsné partnerství s nedalekým městem Gorizia v sousední Itálii. O titul se tak poprvé dělila dvě města ze dvou různých zemí, která, ačkoliv je dělí státní hranice, se rozhodla italskou a slovinskou komunitu propojit. Italský prezident Sergio Mattarella jejich projekt ocenil těmito slovy.
5: Nová Gorica byla spolu s německým Chemnicem zvolena evropským hlavním městem kultury roku 2025 a společně se svým partnerským městem se rozhodla přijmout výzvu, nabídnout přeshraniční kulturní zážitek. Ačkoliv kultura nezná hranic už ze své podstaty, rodí se vždy jako projev komunity, která však musí být otevřená poznávání, společnému hledání a vzájemnému obohacování.
6: Stát se evropským hlavním městem kultury může mít značný kulturní, sociální a ekonomický přínos. Jak pro město samotné, tak pro jeho obyvatele je to jedinečná příležitost. Chtěli byste se dozvědět víc? Informujte se o tom, jak Evropská unie podporuje kulturu ve vašem městě nebo tam, kam se chystáte cestovat. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.
7: Kasmet kovo 8-ąją žmonės visame pasaulyje švenčia Tarptautinę moters dieną. Šią dieną pagerbiama kova už lyčių lygybę ir džiaugiamasi šioje srityje padaryta pažanga. Ši tradicija prasidėjo daugiau kaip prieš šimtmetį nuo pokyčių reikalaujančių darbininkių judėjimų. Europa buvo šių įvykių centre. Šioje ciklo istorija ir faktai laidoje pažvelgsime į svarbiausius įvykius kovoje už moterų lygias teises. Tarptautinės moters dienos idėja užgimė pirmaisiais 20-ojo amžiaus metais susiformavusiuose darbininkių judėjimuose. Viskas prasidėjo nuo aktyvisčių. Jungtinėse valstijose drabužių sektoriaus darbuotojos kovojo už geresnį darbo užmokestį, trumpesnės darbo valandas ir teisę balsuoti. 1908 metais į Niujorke vykusią demonstraciją susirinko 15 tūkstančių moterų. Po metų paminėta pirmoji nacionalinė moters diena. Vis dėlto moters dienos idėja realiai gyvendinta Europoje. 1910 metais Kopenhagoje vykusioje svarbioje socialisčių konferencijoje Vokietijos aktyvistė Klara Zetkin pasiūlė plataus užmojo idėją. Kasmet visose šalyse minėti Tarptautinę moters dieną. Buvo siekiama tarptautiniu mastu suvienyti moteris kovai už teisę balsuoti, vienodą darbo užmokestį ir tinkamas darbo sąlygas. Ši idėja sulaukė tvirto palaikymo. Pirmoji oficiali Tarptautinė moters diena buvo minima 1911 metais keliose Europos šalyse, įskaitant Austriją, Daniją, Vokietiją ir Šveicariją. Daugiau nei milijonas moterų ir vyrų išėjo į gatves, agituodami už moterų balsavimo ir darbo teisės. Tuomet, 1917 metais, įvyko esminis lūžis. Kovo 8 dieną Petrokrato dabartinio Sankt Peterburgo darbininkės pradėjo streiką, reikalaudamos duonos ir taikos. Jos protestavo prieš karą, badą ir politinę priespaudą. Vos per kelias dienas jų veiksmai padėjo įsipliekti Rusijos revoliucijai. Tų metų pabaigoje Rusijos moteris išsikovojo teisę balsuoti. Pažyminčiai įvykį, kovo 8 diena buvo pasirinkta oficialia Tarptautinė moters diena, tačiau Jungtinės tautos ją oficialiai pripažino tik 1977 metais. Po antrojo pasaulinio karo siekis užtikrinti lyčių lygybę tapo neatsiejama naujosios Europos dalimi. Jau 1957 metais sudarytoje Romos sutartyje, kuri yra ES teigiamasis dokumentas, buvo įtvirtintas vienodo užmokesčio už vienodą darbą principas. Taigi, lyčių lygybės aspektas ES buvo svarbus nuo pat pradžių. Per pastaruosius dešimtmečius ES priėmė politikos priemonės susijusias su lyčių lygybe užimtumo, vaiko priežiūros atostogų ir kovos su smurtu dėl lyties srityse. Tačiau daryti pažangą šioje srityje nėra lengva. Vis dar pasitaiko, kad už lygiavertį darbą moteris gauna mažesnį atlyginimą nei vyrai. Vadovaujamasis pareigas užimančių moterų skaičius dabar nepakankamas. Ir deja, dar labai daug moterų patiria smurtą. Europos parlamentas atliko svarbų vaidmenį formuojant pastarųjų metų ES lyčių lygybės politiką. 2023 metais žengtas didelis žingsnis į priekį, ES priėmus privalomas taisyklės dėl darbo užmokesčio skaidrumo. Pirmą kartą istorijoje įmonės privalės parodyti, kad vyrai ir moterys už vienodą darbą gauna vienodą užmokestį. Parlamentas taip pat įdėjo ypač daug pastangų, kovodamas su smurtu dėl lyties. Po kelerius metus trukusių Europos parlamento narių raginimų, ES prisijungė prie Stambulo konvencijos. Ši svarbi sutartis, kuria siekiama panaikinti smurtą prieš moteris ir smurtą namuose, ES įsigaliojo 2023 metų spalio 1 dieną, nepaisant to, kad kai kurios valstybės narės jos dar neratifikavo. 2024 metais Europos parlamento nariai žengė svarbų istorinį žingsnį paremdami ES pirmąjį teisės aktą, skirtą kovai su smurtu prieš moteris ir smurtu namuose. Tuo tarpu visai neseniai 2025 metų lapkritį parlamento nariai Europos komisijai aiškiai pranešė, kad pats laikas parengti naują laikotarpio nuo 2026 iki 2030 metų plataus užmojo planą dėl lyčių lygybės. Jie paragino imtis griežtesnių priemonių kovai su smurtu dėl lyties, užtikrinti geresnės galimybės moterims naudoti sveikatos paslaugomis ir padaryti reikšmingą pažangą naikinant moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą. Jie taip pat įspėjo, kad moterų teisės būtina apsaugoti, net jei kai kurios šalys priešinasi lyčių lygybei. Europos parlamentas taip pat siekia didinti moterų atstovavimą politikoje. 1979 metais, kai įvyko pirmieji tiesioginiai Europos parlamento rinkimai ir pirmininkė buvo išrinkta Simone Veil, moterys sudarė tik 16% Europos parlamento narių. Šiandien šis skaičius išaugo iki beveik 40%. Todėl galima drąsiai tvirtinti, kad Europos parlamentas yra vienas iš geriausiai lyčių pusiausvyrą užtikrinančių parlamentų pasaulyje. Vėl ir vėl patvirtindama savo įsipareigojimą siekti lyčių lygybės, kasmet kovo 8 dienos proga jis rengia specialias diskusijas ir renginius. Tarptautinė moters diena – tai ne tik data. Tai raginimas geriau užtikrinti lyčių lygybę. Praėjus daugiau kaip šimtmečiui, kova už moterų teisės tebesitėse ir Europos Sąjunga joje atlieka svarbų vaidmenį. Pažanga neįvyksta savaime. Jai pasiekti reikalingi žmonės ir veiksmai. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
8: In het Europees Parlement hebben sommige leden een functie waarvan de naam nogal verouderd lijkt. Het gaat om de kwestoren. Komt die naam je bekend voor? Geen zorgen als dat niet zo is, want over de functie van kwestor wordt maar weinig gesproken. Toch zijn kwestoren van essentieel belang voor de goede werking van het Europees Parlement. De kwestoren zijn met z'n vijven en vormen samen het college van kwestoren. Ze komen ongeveer één keer per maand samen tijdens plenaire vergaderingen. Daarnaast zijn ze lid van het bureau van het parlement, dat aan bod komt in een andere aflevering van deze podcastreeks. Het college van kwestoren is verantwoordelijk voor administratieve en financiële zaken die rechtstreeks van invloed zijn op de leden en hun werkomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan de medische dienst, vervoer, de inrichting van de kantoren, stagiairs of taalkursussen. Het college van kwestoren houdt zich dus bezig met alles wat rechtstreeks betrekking heeft op de parlementsleden. Dit is wat de voormalige eerste kwestor Anne Sander hierover te zeggen had tijdens de open dag van het Europees Parlement in mei 2024.
9: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du.
10: We zijn 5 gekozen vertegenwoordigers die zich bezighouden met de interne werking van het Europees Parlement. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de toegangsregels, het huishoudelijk reglement, de catering, de financiële rechten van de leden enzovoort. Naast de interne werking van het parlement in goede banen te leiden, dienen we in zeker opzicht ook als vakbond voor de leden. We vertegenwoordigen ze. Als er iets niet goed loopt in het parlement, wenden de leden zich tot de kwestoren. We proberen het voor hen bijvoorbeeld gemakkelijker te maken om met de administratie om te gaan.
8: Het Europees Parlement verkiest de kwestoren zodra de voorzitter en de 14 ondervoorzitters zijn gekozen. De kwestoren worden bij geheime stemming en in maximaal 3 stemrondes gekozen. In de eerste 2 rondes is een absolute meerderheid van de stemmen nodig. In de derde ronde volstaat een relatieve meerderheid. Voor een absolute meerderheid is meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen vereist. Een relatieve meerderheid, of gewone meerderheid, betekent gewoonweg dat een kandidaat meer stemmen heeft gekregen dan andere kandidaten. Wat zijn de regels om zich kandidaat te stellen? Kandidaten voor de functie van kwestor kunnen worden voorgedragen door een fractie of door een groep van minstens 40 parlementsleden. Kwestoren worden net als de voorzitter van het parlement gekozen voor een termijn van 2,5 jaar. De kwestoren hebben een raadgevende stem binnen het bureau. Dat betekent dat zij als adviseurs deelnemen aan bureauvergaderingen, maar daar geen stemrecht hebben. Ze kunnen voorstellen indienen tot wijziging of herschrijving van regels die het bureau heeft vastgesteld. Daarnaast heeft elk parlementslid het recht om vragen te stellen over de werkzaamheden van de quaestoren. Wil je weten wie er zitting heeft in het college van quaestoren? Neem dan zeker een kijkje op de website van het parlement, waar je een lijst kunt vinden met de namen en de bevoegdheden van de quaestoren. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.
11: Cu fiecare lună în care Rusia își continuă invazia în Ucraina, mediul înconjurător suferă din ce în ce mai mult din cauza războiului. Distrugerea barajului Kakhovka în iunie 2023 a amplificat daunele aduse naturii și a atras atenția lumii întregi asupra modului în care războiul afectează și mediul. În acest podcast vom afla mai multe despre consecințele grave ale conflictului asupra mediului. Din 2014, când au început ostilitățile, dar mai ales din 24 februarie 2022, când Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, conflictul a provocat mii de victime, o criză a refugiaților și un șoc economic, dar a afectat grav și mediul înconjurător. Războiul declanșat de Rusia a lăsat urme adânci în peisajul natural al Ucrainei. Distrugerea instalațiilor industriale a dus la poluarea puternică a aerului, apei și solului. În consecință, oamenii au fost expuși unor substanțe chimice toxice și apei contaminate. Războiul a avut un impact negativ și asupra bogatei biodiversități a Ucrainei. Incendiile forestiere, defrișările, exploziile și fortificațiile construite dăunează faunei sălbatice și distrug habitatele naturale, inclusiv habitatele protejate din rezervațiile biosferei și din parcurile naționale. Bombardamentele din jurul centralei nucleare Zaporijia, cea mai mare din Europa, au intensificat și ele preocupările legate de siguranță. Potrivit Ministerului Ucrainean al Protecției Mediului și Resurselor Naturale, de la începutul războiului până la mijlocul lunii iulie 2023, invazia Ucrainei de către Rusia a provocat mediului daune în valoare de aproximativ 53 de miliarde de euro. Programul Națiunilor Unite pentru Mediu a evaluat impactul războiului asupra mediului în Ucraina. Acest program a subliniat că Ucraina se confruntă cu mai multe crize cauzate de substanțe chimice, de muniții și echipamente militare, de prezența unei game întregi de poluanți și de daunele suferite de infrastructura principală, zonele urbane și natură. Războiul a compromis și producția agricolă a Ucrainei, care este vitală nu numai pentru economia țării, ci și pentru securitatea alimentară globală. Degradarea fizică, poluarea chimică extinsă cauzată de mine și de industriile afectate, precum și muniția explodată, au afectat grav milioane de hectare de teren agricol din această țară. Există dovezi că la 6 iunie 2023, forțele ruse au distrus barajul Kakhovka, care era cel mai mare baraj din Ucraina. Mulți au condamnat acest act, calificându-l drept ecocid și cel mai grav dezastru ecologic din Europa de la accidentul nuclear de la Cernobâl încoace. Mii de hectare de teren au dispărut sub apă în urma inundațiilor catastrofale, iar zeci de persoane au murit și mii de oameni au fost nevoiți să părăsească zona. Această situație a împiedicat și accesul normal la apa potabilă și a dus la defectarea sistemelor de irigare. În plus, au fost eliberate în natură multe tone de contaminanți. Aceste substanțe poluante au fost purtate de râul Nipru, Marea Neagră, care mărginește 6 țări, inclusiv România și Bulgaria, și comunică cu Marea Mediterană. Acest lucru a afectat ecosistemele marine din regiune și din alte țări. Distrugerea barajului a dat naștere și mai multor preocupări legate de siguranța centralei nucleare Zaporijia, deoarece barajul este principala sursă de alimentare cu apă de răcire, deși există și surse alternative. Ucraina vrea ca Rusia să plătească despăgubiri, inclusiv pentru daunele aduse mediului. Împreună cu partenerii săi internaționali, a căutat modalități prin care să se asigure că Moscova este trasă la răspundere. Deși ecocidul a fost inclus ca infracțiune în Codul Penal al Ucrainei din 2001, mulți susțin că acest caz ar trebui urmărit penal la nivel internațional pentru a garanta un grad adecvat de responsabilitate și despăgubire. Însă pentru a obține despăgubiri, orice care s-ar alege este plină de provocări. Procesul este complex și întortocheat. Au existat foarte puține astfel de cazuri de cereri de despăgubire până acum. În ianuarie 2023, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la instituirea unui tribunal pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei. În plus, documentul recunoaște legătura dintre război și daunele pe termen lung aduse mediului și climei. În rezoluție, eurodeputații au sprijinit și recomandarea Adunării Generale a ONU privind crearea unui registru internațional al daunelor, care să servească drept evidență pentru viitoarele compensații pentru daunele aduse mediului natural și climei. La jumătatea lunii iunie 2023, Parlamentul a mai adoptat o rezoluție referitoare la reconstrucția sustenabilă a Ucrainei. Eurodeputații au condamnat distrugerea de către Rusia a barajului Kakhovka, subliniind că a provocat un ecocid și constituie crimă de război. Această emisiune va fi prezentată de Parlamentul European. Puteți găsi mai multe informații pe site-ul nostru.
12: M. Sacharovo premija už minties laisvę. M. Europos parlamento Sacharovo premija už minties laisvę pelnė įkalinti žurnalistai Andrejus Počiobutas iš Baltarusijos ir Mzija Amaglobeli iš Sakartvelo. Andrejus Počiobutas yra žurnalistas, eseistas ir tinklaraštininkas iš Baltarusijos Lenkų mažumos, žinomas dėl savo kritikos Aleksandro Lukašenkos režimui ir tapęs simbolinę figūrą kovoje už laisvę ir demokratiją šalyje. 2021 metais jis buvo nuteistas kalėti 8 metus pataisos kolonijoje. Parlamentas nekartą ragino nedelsiant ir besąlygiškai paleisti jį į laisvę. Mzija Amaglobeli yra Sakartvelo žurnalistė ir internetinių žiniasklaidos priemonių direktorė. Ji buvo suimta 2025 metais už dalyvavimą antivyriausybinėme proteste ir įkalinta 2 metams dėl politiškai motyvuotų kaltinimų. Mzija Amaglobeli yra pirmoji moteris Sakartvele įkalinta dėl politinių priežasčių nuo jo nepriklausomybės pradžios. Ši kovotoja už saviraiškos laisvę tapo Sakartvelo protesto judėjimo už demokratiją simboliu ir kartu su juo po 2024 metų spalio mėnesio rinkimų oponuoja partijos Kartvelų svajonė režimui. Į finalą taip pat pateko Serbijos studentai, bei žurnalistai ir humanitarinės pagalbos darbuotojai Palestinoje ir visose konfliktų zonose, kuriems atstovauja Palestinos žurnalistų sindikatas, Raudonasis pusmėnulis ir Jungtinių tautų pagalbos ir darbų agentūra Palestinos pabėgėliams artimuosiuose rytuose. Sacharovo premija už minties laisvę įsteigta 1988 metais siekiant pagerbti asmenis ir organizacijas už jų pastangas ginant žmogaus teises ir pagrindinės laisvės. Premija taip pavadinta sovietų fiziko ir politinio disidento Andrejaus Sacharovo garbei. Premijos suma 50 000 eurų.

0: Věděli jste, že každý tisící člověk v Evropské unii používá jako svou mateřštinu znakový jazyk? Nejedná se přitom o jeden jazyk, kterému by rozuměli všichni. Jen v unii v současnosti najdeme 29 uznávaných národních znakových jazyků. Používají je nejen neslyšící a nedoslýchaví lidé, ale také jejich slyšící příbuzní a přátelé. OSN vyhlásila 23. září Mezinárodním dnem znakových jazyků, aby povědomí o tomto jazykovém a kulturním bohatství zvýšila. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě se podíváme na znakové jazyky v Evropské unii a na to, co pro jejich podporu dělá Evropský parlament. Znakové jazyky jsou velmi rozmanité. Jsou to plnohodnotné a svébytné jazyky, které se nezakládají na těch mluvených. Každý z nich má vlastní gramatiku a slovní zásobu a je úzce spjatý s komunitou a kulturou, ve které se vyvinul. V České republice se používá český znakový jazyk, v Itálii italský, ve Francii francouzský a tak dále. Některé země mají znakových jazyků víc. Například v Belgii vedle sebe existují francouzský belgický znakový jazyk a vlámský znakový jazyk. Ve Finsku najdeme finský a finsko-švédský znakový jazyk a v Estonsku se vedle estonského znakového jazyka používá i ten ruský. Znakové jazyky se liší podle země, regionu, věkové skupiny, ale i sociálního kontextu. Používají se nejen jako prostředek komunikace, ale také jako forma kulturního projevu, vyjádření identity a tvořivosti. Stejně jako mluvené jazyky se dají i ty znakové rozdělit do jazykových rodin. Například rakouský a nizozemský znakový jazyk budou snáze srozumitelné pro uživatele znakového jazyka z Německa, než jeho protějšek například z Řecka. Němec si také snadno porozumí s Lucemburčanem, protože Lucembursko používá svou variantu německého znakového jazyka. Navzájem poměrně dobře srozumitelné jsou i český a slovenský znakový jazyk. Uživatelé různých znakových jazyků spolu ale často dokáží efektivně komunikovat i v případě vzdálenějších národů. Vezměme si příklad neslyšícího člověka z Francie, který se setká s neslyšícím z Polska. I když každý z nich používá jiný jazyk, pravděpodobně rychle najdou společnou řeč díky sdíleným znakům, gestům a výrazům obličeje. Pro slyšící, kteří mluví různými jazyky, by to bylo mnohem obtížnější. V roce 1951 navíc vznikla Světová federace neslyšících, která přišla s konceptem takzvaného mezinárodního znakového systému. Ten se používá ke komunikaci v mezinárodním prostředí, například na konferencích a zasedáních. Nejedná se však o jazyk v pravém slova smyslu a není plně standardizovaný. Nemá pevně stanovenou gramatiku ani slovní zásobu a opírá se o gesta, nejrozeznatelnější znaky z různých jazyků a o kontext. Navíc se může lišit v závislosti na regionu. Například v Evropské unii do něj spíše proniknou znaky používané v západní Evropě, v Asii nebo Africe zase ty místní. I když mezinárodní znakový systém nemůže nahradit národní znakové jazyky ani nemá stejný právní status, v Evropské unii i na mezinárodní scéně se výrazně zvýšila poptávka po tlumočnících, kteří ho ovládají. Často se totiž používá zejména na významných zasedáních a mezinárodních akcích. To svědčí nejen o rostoucí mobilitě a začlenění neslyšících a nedoslýchavých lidí v celé Evropě do společnosti, ale také o důležitosti inkluzivních komunikačních nástrojů. Jakou roli v tom všem hraje Evropský parlament? Parlament zajišťuje tlumočení do znakového jazyka na plenárních zasedáních pro všechny poslance, kteří ho potřebují. V roce 2016 přijal usnesení o znakových jazycích a profesionálních tlumočnících znakového jazyka, v němž poukázal na rozdíly v dostupnosti a kvalitě tlumočení v různých členských státech a zdůraznil, jak je profese tlumočníků znakového jazyka důležitá. Vyslovil se v něm také pro poskytování tlumočení do mezinárodního znakového systému na všech plenárních zasedáních. Národní a regionální znakové jazyky by podle parlamentu měly být oficiálně uznány jak v členských státech, tak na úrovni Evropské unie. V neposlední řadě poslanci v usnesení vyzvali členské státy, aby podporovali studium znakových jazyků stejným způsobem jako cizí mluvené jazyky a aby je zahrnuli do školních osnov. Cílem je zvýšit povědomí o znakových jazycích, rozšířit jejich používání a podpořit jazykové a sociální začlenění. Kromě toho parlament přijal usnesení o provádění úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. V něm poslanci zdůraznili, že lidé se zdravotním postižením musí mít přístup k informacím a komunikaci v dostupných formátech, což se týká i znakových jazyků. Vyzvali komisi, aby zajistila, že evropské předpisy v této oblasti budou fungovat i v praxi. V září 2024 zveřejnila Evropská unie neslyšících, což je jediná nadnárodní organizace zastupující neslyšící a jejich sdružení ze všech zemí EU, stanovisko k tématu národní znakové jazyky jako úřední jazyky Evropské unie. Vyzývá v něm, aby bylo 29 národních znakových jazyků uznáno za úřední jazyky Evropské unie vedle jejich stávajících 24 úředních jazyků. Připomíná také právní povinnost Unie respektovat jazykovou a kulturní rozmanitost a předcházet jazykové diskriminaci, jak se zavázala v rámci své politiky mnohojazyčnosti. Jazyková rozmanitost a mnohojazyčnost jsou základními hodnotami Evropské unie. I když podpora a ochrana mnohojazyčného prostředí v Evropské unii výrazně pokročila, pořád je potřeba pracovat na plném uznání znakových jazyků a zajištění přístupnosti ve všech komunitách a odvětvích. Rádio Evropského parlamentu vydává ke každému svému podcastu přepis, aby o činnosti parlamentu mohl být informován každý občan v souladu s normami přístupnosti. Stejný cíl sleduje i snaha parlamentu podávat informace ve srozumitelném a přístupném jazyce. Evropský parlament tím přispívá k inkluzivnímu veřejnému dialogu a snaží se přiblížit lidem v celé Evropské unii. Tím, že podporujeme jazykovou rozmanitost a rovný přístup ke komunikaci, budujeme inkluzivnější Evropu pro všechny. Tento pořad pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
1: Alexei Navalny foi galardoado com o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2021 do Parlamento Europeu. O prémio, assim designado em homenagem ao físico e dissidente político soviético Andrei Sakharov, foi criado em 1988 para reconhecer personalidades e organizações que defendem os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Alexei Navalny, a mais proeminente voz da oposição russa, conhecido por denunciar a corrupção e por ser um fervoroso crítico do presidente Vladimir Putin, morreu em circunstâncias misteriosas em 16 de fevereiro de 2024, numa colónia penal remota do Ártico. Nascido em 1976, Alexei Navalny foi advogado, bloguista e ativista político. Ficou conhecido internacionalmente por organizar manifestações contra o governo russo, por candidatar-se à presidência do seu país e por promover reformas anticorrupção. Era o mais feroz crítico de Vladimir Putin. Foi detido em meados de janeiro de 2021, quando regressou à Rússia após ter recuperado de um envenenamento com o agente neurotóxico Novichok. Navalny passou mais de um mês no Hospital Universitário Charité de Berlim, entre agosto e setembro de 2020, tendo estado nos cuidados intensivos durante a maior parte desse tempo. Uma vez recuperado, procurou as pessoas que acreditava terem participado no seu envenenamento. Fazendo-se passar por agente de segurança, conseguiu levar um funcionário do Estado a admitir que tinha sido utilizado um veneno químico. Navalny acusou o governo russo de ser responsável pelo envenenamento, mas este negou as alegações. Foi durante a segunda sessão plenária de outubro de 2021 que, na sequência da decisão prévia da Conferência dos Presidentes e dos líderes dos grupos políticos, o Parlamento Europeu atribuiu o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2021 a Alexei Navalny. A quando do anúncio, Heidi Hautala, vice-presidente do Parlamento, afirmou:
2: Alexei Navalny demonstrou grande coragem nas suas tentativas de restaurar a liberdade de escolha do povo russo. Durante muitos anos, lutou pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais no seu país, o que lhe custou a liberdade e quase a vida. Em nome do Parlamento Europeu, apelo à sua libertação imediata e incondicional.
1: Após a cerimónia de entrega do prémio, em dezembro de 2021, David Sassoli, então presidente do Parlamento Europeu, declarou: Hoje, este prémio Sakharov traduz-se também no apelo firme do Parlamento Europeu à libertação imediata e incondicional de Alexei Navalny. Estas palavras caíram em saco roto, tal como os inúmeros apelos da UE às autoridades russas. Navalny, inicialmente detido na região de Vladimir, a leste de Moscovo, foi transferido para Kharp, na Sibéria, em dezembro de 2023. Foi encontrado morto em 16 de fevereiro, na prisão onde estava a cumprir uma pena de 19 anos, por acusações que foram amplamente consideradas como tendo motivações políticas. Em 28 de fevereiro, apenas 12 dias após a morte de Navalny, a sua esposa, Yulia Navalnaya, discursou perante o Parlamento Europeu durante a sessão plenária em Estrasburgo. Estava visivelmente emocionada quando proferiu as seguintes palavras.
3: If you really want to defeat Putin,
2: se quiserem realmente derrotar Vladimir Putin, têm de inovar, têm de abandonar a letargia. Vladimir Putin é o cabecilha de um grupo de criminalidade organizada. Todos temos de lutar contra o grupo criminoso. A inovação política neste domínio consiste em aplicar os métodos de luta contra a criminalidade organizada, não em concorrência política, não em notas diplomáticas, mas sim em investigações sobre as manobras financeiras, não em declarações de preocupação, mas na procura de advogados e financiadores discretos associados à máfia nos vossos países, que ajudam Vladimir Putin e os seus amigos a ocultar dinheiro.
1: No hemiciclo, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, referiu.
4: This house...
2: Este Parlamento e os seus deputados condenam o assassinato com toda a veemência. Trata-se de um crime que merece uma investigação internacional e independente. O mundo clama por justiça.
1: Numa resolução, o Parlamento Europeu condenou veementemente o homicídio de Alexei Navalny e manifestou inteiro apoio a Yulia Navalnaya na sua determinação em prosseguir o trabalho do seu marido. Salientando que o povo da Rússia não pode ser confundido com o regime belicista e autocrático do Kremlin, os eurodeputados manifestaram a sua solidariedade para com todos aqueles que, na Rússia e no exterior, apesar da repressão brutal e das graves consequências pessoais que enfrentam, continuam a ter a coragem de falar a verdade.

0: Alcide de Gasperi era un visionario.
1: Alcide de Gasperi byl vizionář, ale jeho vize nevzešla z jakýchsi abstraktních ideálů. Vyrostla ze zkušenosti člověka, který zažil, jak se rozpadají staleté říše. Tato slova pronesla předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová. Alcide de Gasperiho nám představují jako politika, který snil o mírovém propojení mnoha identit, které Evropu utvářejí. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Alcide de Gasperi se narodil na konci 19. století v oblasti Rakousko-Uherska, která byla převážně italská. V první polovině 20. století se neochvějně stavěl proti fašismu a ještě v průběhu druhé světové války v roce 1943 založil křesťanskou demokratickou stranu. Po druhé světové válce byl až do roku 1953 prvním předsedou vlády Italské republiky. Spolu s Konrádem Adenauerem a Robertem Schumannem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Jedním z mnoha odkazů je myšlenka, že národům i lidem prospívá nejvíce, když spolupracují.
0: Náton Trentino.
1: Narodil se v Trentinu, kraji hranic a horských přechodů, a zažil konec jedné epochy a začátek jiné. Byl schopen dohlédnout za hranice zemí i za horizont dějin. A tak si dokázal představit i sjednocenou Evropu. Tedy svět, kde by rozmanitost byla předností velkého společného projektu. Alcide de Gasperi se narodil 3. dubna 1881 v hornatém jižním Tyrolsku, konkrétně v oblasti Trentino, Alto Adige, která tehdy patřila k Rakousko-Uhersku. Pocházel z velmi chudé a silně katolické rodiny. V roce 1900 se přestěhoval do Vídně, kde studoval filologii a aktivně se zapojil do katolického studentského hnutí. Po promoci se vrátil do Trentina a pracoval jako novinář pro katolický deník a účastnil se hnutí, které prosazovalo větší práva pro tamnější italskou menšinu. Když se Rakousko-Uhersko v roce 1918 rozpadlo, Trentino připadlo Itálii. O rok později de Gasperi spolu založil italskou lidovou stranu. V roce 1921 ho zvolili do italského parlamentu. Ve 20. letech 20. století v Itálii získával na moci Mussolini. V roce 1926 fašisté zakázali všechny ostatní politické strany, včetně de Gasperiho italské lidové strany. Vedoucí představitelé jiných stran byli buď vypuzeni z politického života, nebo dokonce do exilu. De Gasperi ho v roce 1927 zatkli a odsoudili ke 4 letům odnětí svobody. Propustili ho jen po zásahu papeže Pia XI. Dalších 14 let strávil jako knihovník ve Vatikánu. Během tohoto období se zamýšlel nad tím, jak sladit své náboženské hodnoty s politickou činností. Nakonec napsal text Idee ricostruttive, tedy plány na přestavbu, který se stal manifestem křesťanské demokratické strany, již tajně založil v roce 1943. Po pádu fašismu se v čele této nově vytvořené strany stal předsedou vlády, jímž zůstal až do roku 1953. Itálie se v de Gasperiho době rekonstruovala a stavěla na základech, které se opíraly o novou republikánskou ústavu, silnější demokratické instituce a rychlé hospodářské oživení. Změny zahrnovaly volební právo pro ženy, reformu bydlení a pozemkového uspořádání, rozvoj jižní Itálie a investice do energetiky. De Gasperi byl silným zastáncem mezinárodní spolupráce. Věřil, že je zásadní, aby Itálie obnovila svou pozici na světové scéně. Zastupoval Itálii na pařížské mírové konferenci 10. srpna 1946, na níž se země vrátila do mezinárodního společenství. V tuto chvíli, kdy se ujímám slova na tomto světovém fóru, cítím, že vše, krom vaší zdvořilosti, hraje proti mně. Především jsem bývalý nepřítel, což mě staví do pozice obžalovaného. Také skutečnost, že jsem sem byl předvolán poté, co ti nejvýznamnější z vás, po zdlouhavé a pracné diskuzi, již učinili své závěry. Přesvědčoval Itálii, aby se stala součástí Marshallova plánu a vstoupila do NATO. A to v době, kdy Itálie stále měla jednu z největších komunistických stran v západní Evropě. De Gasperi pochopil, že má-li Itálie mít nějakou budoucnost, je nezbytné nabídnout jinou budoucnost celé Evropě. Budoucnost, která se liší od minulosti. A to také dokázal. Pochopil, že je třeba hledat a nacházet kompromisy, ale že se nesmí nikdy zpronevěřit hodnotám, v něž věřil. A v něž dnes věříme všichni.
0: Noi tutti crediamo.
1: Jedním z jeho nejdůležitějších přínosů bylo prosazování opětovného začlenění Německa do mezinárodního společenství. Spolu se západoněmeckým kancléřem Konrádem Adenauerem a francouzským ministrem zahraničních věcí Robertem Schumanem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Všichni tři pocházeli z příhraničních regionů. Všechny tři pronásledoval fašistický režim. A všichni tři pochopili, že pokud chceme, aby skončily války, je potřeba překonat koncept hranic. De Gasperi podpořil Schumanovu deklaraci, která vedla k založení Evropského společenství uhlí a oceli, a prosazoval i myšlenku společné evropské obranné politiky. V roce 1951 vystoupil na shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku a pronesl ve francouzštině projev o významu Evropského obranného společenství. Pokud vytvoříme pouze společné úřady bez vyšší politické vůle, vedené jakousi centrální autoritou, kde by se jednotlivé národní zájmy propojovaly, rozvíjely a vzájemně se povzbuzovaly k vyšší unii, pak riskujeme, že se tento evropský projekt ve srovnání s vitalitou jednotlivých národů stane pouhou chladnou a neživotnou abstrakcí. De Gasperi pevně věřil, že evropanství by kontinentu přineslo mír a demokracii. Evropu si představoval jako jednotný celek. Nikoli náhradu za jednotlivé národy, ale jako prostor partnerství, v němž se státy vzájemně podporují a posilují. Díky své osobní zkušenosti, kterou formovalo dětství a mládí v příhraničním regionu, fakt, že patřil k národnostní menšině a život pod fašistickou nadvládou, si hluboce uvědomoval, že potřebujeme jednotnou Evropu, abychom zhojili válečná zranění a zabránili násilí i v budoucnosti. Alcide de Gasperi zemřel v roce 1954 a neviděl tedy na vlastní oči, jak se jeho sen stal skutečností. I přesto ho vnímáme jako jednu z hlavních postav v příběhu evropské integrace. Jeho odkaz žije dál v hodnotách a institucích Evropské unie v podobě, jaký známe dnes. Tohle je Evropa, kterou si vysnil Alcide de Gasperi. Evropa, kde hranice nebrzdí ambice a kde spolupráce vede ke sdílené prosperitě. Evropa, kterou musíme i nadále budovat pro ty, kteří přijdou po nás. Evropa založená na hodnotách, které nabízejí řešení. Připomínejme si Alcida de Gasperiho dnes a denně. Ctěme jeho odkaz a dál uskutečňujme jeho sen.
0: Realizzeremo la sua visione.
1: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: Als zijn verkozen, kunnen parlementsleden verschillende rollen op zich nemen. Zo kunnen ze voorzitter van het Europees Parlement worden, zitting nemen in commissies of zelfs als waarnemer aan de slag gaan. Die laatste functie wordt minder besproken, maar speelt wel een belangrijke rol binnen het parlement. In deze aflevering bespreken we wie de rol van waarnemer op zich kan nemen, welke taken waarnemers hebben en hoe ze te werk gaan. Verkiezingen zijn van cruciaal belang voor een goed werkende democratie. Om ervoor te zorgen dat die verkiezingen ook eerlijk, vrij en democratisch verlopen, bestaat er zoiets als verkiezingswaarneming. Het Europees Parlement speelt een belangrijke rol in dit proces en stuurt delegaties naar landen die daar vooraf om hebben gevraagd. Daarnaast neemt het parlement al sinds 1994 verkiezingen waar in landen van buiten de EU. Voor zijn waarnemingsactiviteiten werkt het Europees Parlement nauw samen met de Europese Raad, de Europese Commissie en andere internationale instellingen. In de afgelopen 20 jaar heeft de EU meer dan 200 verkiezingswaarnemingsmissies uitgevoerd in zo'n 75 landen. Tegenwoordig stuurt het parlement jaarlijks tot wel 12 delegaties over de hele wereld. Deze delegaties vormen een aanvulling op lange termijn missies die onder leiding staan van de EU of van het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. De leden van het parlement spelen een centrale rol in verkiezingswaarnemingsmissies. Elke missie wordt geleid door een parlementslid die door de bevoegde vicevoorzitter van de Europese Commissie wordt benoemd tot hoofdwaarnemer. Delegaties bestaan gewoonlijk uit 7 parlementsleden die lid zijn van verschillende fracties. Ze spenderen dan zo'n 4 of 5 dagen ter plaatse en ontmoeten daar de lokale autoriteiten, politieke partijen, NGO's en andere waarnemers. Tijdens de verkiezingen zelf nemen de betrokken parlementsleden waar hoe de stembureaus worden geopend en gesloten, hoe er wordt gestemd en hoe de stemmen worden geteld in stemlokalen en andere locaties. Vervolgens houden ze een persconferentie waar ze hun voorlopige bevindingen presenteren. Parlementsleden weten maar al te goed hoe het is om zich bij de verkiezingen kandidaat te stellen en begrijpen de uitdagingen en nuances van verkiezingen dus als geen ander. Ze hebben dan ook een uniek perspectief en kunnen daardoor het hele proces op een doeltreffende manier overzien. Hun aanwezigheid tijdens verkiezingen vergroot ook de zichtbaarheid en legitimiteit van de waarnemingsmissies. Natuurlijk houden de parlementsleden zich tijdens de missies aan een strikte gedragscode. Zo moeten ze belangenvermenging vermijden, mogen ze niet tussenkomen in het verkiezingsproces en kunnen ze pas na de persconferentie commentaar geven over kandidaten of politieke kwesties. Dit alles zorgt ervoor dat hun observaties objectief en geloofwaardig zijn. Laten we kort een voorbeeld bespreken. In 2023 stelde de EU-verkiezingswaarnemingsmissie in Zimbabwe vast dat het land weliswaar beschikte over een wettelijk kader om verkiezingen te houden en dat dit kader in lijn was met internationale normen, maar dat de uitvoering ervan gebrekkig was. Dat zorgde voor een oneerlijke en intimiderende omgeving voor de kiezers. Fabio Massimo Castaldo, gewezen lid van het parlement en hoofdwaarnemer van de missie in Zimbabwe, legde uit dat de missie op verschillende problemen stuitte, ondanks dat Zimbabwe ermee had ingestemd om de delegatie toegang te verlenen tot het verkiezingsproces. Deze gebeurtenis toont aan dat het land aanzienlijke verbeteringen moet doorvoeren om te voldoen aan regionale en internationale verkiezingsnormen. De verkiezingswaarnemingsmissies van het Europees Parlement spelen dus een belangrijke rol bij de ondersteuning en bevordering van democratische processen in de wereld. Ze moeten landen helpen eerlijke, vrije en democratische verkiezingen te organiseren door verkiezingsprocessen onder de loep te nemen en een objectieve en onpartijdige beoordeling te bieden. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Στα τέλη του Απριλίου του 2024 υπήρχαν παγκοσμίως πάνω από 120 εκατομμύρια βία εκτοπισμένοι άνθρωποι ως αποτέλεσμα διώξεων, συγκρούσεων, βίας και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ένας στους 69 ανθρώπους περίπου παγκοσμίως έχει εκτοπιστεί από το σπίτι του. Ανάμεσά τους βρίσκονται πάνω από 43 εκατομμύρια πρόσφυγες. Υπάρχουν επίσης εκατομμύρια απάτριδες, τους οποίους κανένα κράτος δεν αναγνωρίζει ως υπηκόους του. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πρόσβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, η εργασία και η ελεύθερη κυκλοφορία. Ακούτε το podcast ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το πώς απαντά η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ανθρωπιστικές κρίσεις. Μουσική μόνο τον περασμένο χρόνο, 10 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους λόγω πολέμου και κλιματικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Και αυτό δεν προβλέπεται να σταματήσει. Ο αριθμός των εκτοπιστέντων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο έχει φτάσει τα 120 εκατομμύρια, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ύπατης αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν ίσος με τον πληθυσμό της Ιαπωνίας.

Lesy mají zásadní význam pro naše zdraví, dobré životní podmínky a také pro zdraví planety. Oplývají rozmanitostí biologických druhů a jsou nesmírně důležité v boji proti změně klimatu. Poskytují nám čistou vodu, potraviny a materiál, stabilizují půdu a snižují riziko přírodních katastrof. Proto chce Unie zlepšit kvalitu svých lesů a zvětšit jejich rozlohu, více je chránit a obnovovat. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto díle si povíme více o nové lesní strategii Evropské unie do roku 2030. Evropská unie patří k nejhustěji zalesněným oblastem světa. Lesy pokrývají přibližně 40% jejího území. Jsou domovem většiny pro Evropu původních suchozemských druhů živočichů a rostlin. Lesy nám prospívají mnoha způsoby. Pohlcují například oxid uhličitý ze vzduchu a působí tak jako úložiště uhlíku a pomáhají v boji proti změně klimatu. V současné době dokáží pohltit přibližně 10% všech emisí CO2 v celé Unii. Lesy poskytují čistou vodu a pomáhají regulovat její koloběh. Navíc snižují riziko sesuvů půdy a záplav. Mají také zásadní význam pro místní hospodářství. Vytvářejí pracovní příležitosti, jsou zdrojem materiálů, které lze využívat udržitelným způsobem a pomáhají zachovat podmínky nezbytné pro zemědělství. V posledních letech se ale lesy dramaticky změnily. Různé problémy ovlivňují jejich fungování a schopnost přinášet lidem i přírodě užitek. V některých ohledech se stav lesů v Evropě pomalu zlepšuje. Mnohé z nich ale stále ohrožují četné problémy, jako je znečištění ovzduší a vody, úbytek přírodních stanovišť a biologické rozmanitosti, požáry a sucho či rozšiřování měst do původně zalesněných oblastí. Evropská unie si význam lesů vždy uvědomovala. Již v roce 1998 unijní strategie v oblasti lesního hospodářství vyzvedla, s jakými problémy se evropské lesy potýkají a stanovila společné cíle a hlavní zásady politiky v oblasti lesnictví. Cílem nové lesní strategie, která byla přijata v roce 2021, je posílit unijní cíle v oblasti biologické rozmanitosti a zlepšit ochranu, obnovu a odolnost našich lesů. Opírá se zejména o zelenou dohodu pro Evropu, která považuje lesní ekosystémy za základ dekarbonizované společnosti, ke které Unie směřuje a kterou hodlá realizovat nejpozději do roku 2050. Nová lesní strategie se snaží zlepšit kvalitu evropských lesů a rozšířit jejich plochu, chránit je a postupně obnovovat. Zákonodárci zavedli přísnou právní ochranu zbývajících původních lesů a pralesů v Unii a stanovili právně závazné cíle obnovy přírody. Vytvořili rovněž systém plateb za ekosystémové služby pro vlastníky a správce lesů. Cílem strategie je totiž mimo jiné rozvinout finanční pobídky k poskytování služeb lesních ekosystémů. Unie tím chce dosáhnout toho, aby lesy byly obhospodařovány udržitelným způsobem. Proto například prosazuje, aby se ve stavebnictví využívalo udržitelně vytěžené dřevo a propaguje i další opatření pro udržitelné obhospodařování lesů, z nichž budou mít prospěch všichni. Chce také lépe porozumět tomu, co se v našich lesích děje. Zlepší proto monitorování lesů a zajistí, aby členské země vypracovaly vlastní plány na ochranu svých lesů. V rámci zelené dohody pro Evropu se Unie zavázala vysadit do roku 2030 nejméně 3 miliardy dalších stromů a zvýšit odolnost a biologickou rozmanitost stávajících lesních ekosystémů. Stromy musí být vysazovány způsobem, který plně respektuje ekologické zásady. To znamená, že ten správný strom musí být vysazen na správném místě a za správným účelem. Aby toho dosáhla, zavádí Unie a její členské státy různé politiky a iniciativy na podporu obnovy lesů.
Mezi ně patří financování projektů na zalesňování a obnovu lesů, podpora udržitelných postupů obhospodařování a zřizování zelených koridorů. Pokud se Unie soustředí na obnovu poškozených lesních ekosystémů a podporu udržitelných způsobů obhospodařování lesů, může pomoci zmírnit změny klimatu a zachovat biologickou rozmanitost na celém světě. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.

0: Genitalno sakaćenje žena riječi su od kojih nam se ledi krv u žilama. No ta okrutna praksa ne postoji samo u noćnim morama. Ona se provodi češće nego što to mislite. Iako je točan broj djevojčica i žena podvrgnutih genitalnom sakaćenju diljem svijeta i dalje nepoznat, UNICEF procjenjuje da je najmanje 200 milijuna djevojčica i žena obrezano u 31 zemlji. Štoviše, svake godine oko 4 milijuna djevojčica izloženo je riziku od podvrgavanja tom zahvatu. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi govorimo o surovoj praksi sakaćenja spolnih organa žena i djevojčica kojoj Europski parlament želi stati na kraj. Što je genitalno sakaćenje žena? To je postupak kojim se namjerno mijenjaju ili ozljeđuju ženski spolni organi u nemedicinske svrhe. Počinitelji ga opravdavaju kulturnim, vjerskim ili društvenim razlozima. Najčešće se vrši nad djevojčicama od njihova rođenja do 15 godina starosti. Nije iznenađujuće da sakaćenje može imati ozbiljne neposredne i dugoročne posljedice na zdravlje i dobrobit žrtava. Isto tako, ono nema nikakvih zdravstvenih prednosti. Najčešće se vrši u Africi, ali u zemljama Bliskog istoka i Azije. Ipak, izvješća o toj štetnoj praksi pokazuju da se ona vrši puno bliže. Žrtve ili potencijalne žrtve identificirane su u najmanje 16 država članica Europske unije. Nažalost, ne postoje službene statistike o broju slučajeva sakaćenja ženskih spolnih organa u Europi. Međutim, jedno je sigurno. Milijuni žena i djevojčica i dalje su izloženi riziku. Unatoč tome što je u posljednjih 3 desetljeća zabilježen pad raširenosti genitalnog sakaćenja žena, napredak nije vidljiv u svim zemljama. Također, ritam opadanja nije bio ujednačen. Ujedinjeni narodi navode da je genitalno sakaćenje žena štetna praksa koju treba okončati u potpunosti do 2030. Kako bi pridonijeli postizanju tog cilja, Ujedinjeni narodi su 6. veljače proglasili Međunarodnim danom nulte tolerancije prema genitalnom sakaćenju žena. Obilježava se s ciljem podizanja svijesti o toj štetnoj praksi. Vijeće Europe podržava taj cilj. Godine 2017. usvojilo je Istanbulsku konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. To je prvi ugovor kojim se priznaje postojanje genitalnog sakaćenja žena u Europi. Njime se utvrđuje niz posebnih obveza za sprečavanje i suzbijanje te prakse, kao i pružanje potpore žrtvama. Konvencija je napokon stupila na snagu 1. listopada 2023. Osvrnimo se na zakonodavna i politička postignuća i planove Europske unije. Njezina politika o sakaćenju ženskih genitalija nedvosmislena je. Ta praksa predstavlja oblik zlostavljanja djece i rodno nasilje, koje se Unija obvezala iskorijeniti. Osim toga, njome se krši cijeli niz ljudskih prava. To uključuje pravo na zdravlje, pravo na slobodu od mučenja i okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja, te pravo na život u slučajevima u kojima postupak rezultira smrću. Ta su ljudska prava sadržana u Povelji Europske unije o temeljnim pravima. Ako se u obzir uzmu i migracije, ovu štetnu praksu još je teže nadzirati. Godišnje gotovo 20.000 žena i djevojaka iz zemalja kojima se vrši genitalno sakaćenje žena podnese zahtjev za azil u Europskoj uniji. Procjenjuje se da je 1000 tih zahtjeva izravno povezano s tom praksom. Broj zahtjeva kontinuirano raste od 2008. Unija je svjesna ranjivosti žrtava i u njezinoj se direktivi o standardima za prihvat podnositelja zahtjeva za azil ove žene i djevojke ubrajaju u skupinu najranjivijih tražitelja azila. Nedvojbeno je da je zaštita potencijalnih žrtava važna, ali što je s onim ženama koje su već pretrpjele posljedice genitalnog sakaćenja? Iako Unija trenutačno ne raspolaže pravno obvezujućim alatima za zaštitu žena od nasilja, u brojnim područjima postoje relevantni instrumenti. Na primjer, direktivom o pravima žrtava uspostavlja se zakonska obveza pružanja potpore žrtvama nasilja, uključujući genitalno sakaćenje žena. Konačni cilj je osnažiti zajednice kroz održive i dugoročne kulturne promjene. To je jedini način da se riješi ovaj problem. Unija provodi mjere protiv genitalnog sakaćenja žena u svim područjima svojih politika. Međutim, mnoge hitne mjere potrebne za njegovo zaustavljanje u nadležnosti su država članica. To se posebno odnosi na kazneni progon osoba koje provode tu nemilosrdnu praksu. Genitalno sakaćenje žena sad je kazneno djelo u skladu s nacionalnim zakonima u svim državama članicama. Može se kazneno goniti bilo kao posebno kazneno djelo ili kao čin nanošenja tjelesne ozljede. Međutim, s obzirom na prirodu postupka, mali broj slučajeva završi pred sudom. Europski parlament od 2001. zagovara kazneni progon počinitelja tog kaznenog djela te ostvario napredak u tom pogledu. Naime, potpora državama članicama u kaznenom progonu počinitelja sad je Uniji prioritet. Uloga parlamenta u podizanju svijesti o toj praksi bila je ključna za to da genitalno sakaćenje žena postane jedno od najvažnijih međunarodnih pitanja. Tome je znatno pridonio rad Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost. Kako bi se ta praksa iskorijenila do 2030. potreban je trodjelni pristup koji uključuje sprečavanje, zaštitu i kazneni progon. Dug je put pred nama, ali poruka koju želimo odaslati je jasna. Sakaćenje ženskih spolnih organa neće se tolerirati. Ovaj sadržaj omogućuje vam je Europski parlament. Poslušajte druge podcaste na Europad radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: Du 2025 metų Lux Europos publikos kino apdovanojimas. 2025 metų Lux Europos publikos kino apdovanojimą laimėjo filmas Potvynis. Į finalą taip pat pateko filmai Animal, Dahomėja, Perimtas ryšys ir Žiuli vis tyli. 2024 metų animacinį fantastinį nuotykių filmą Potvynis režisavo latvis Gints Zilbaluodis. Panašu, kad artėja pasaulio pabaiga. Katinas mėgsta vienatvę, tačiau jo namus nusiaubus didžiuliam potviniui, jis prieglupsti randa valtyje, kurioje glaudžiasi kiti gyvūnai. Jam teks sugyventi su visa šia marga kompanija. Šioje vienišoje valtyje jie kartu mokosi prisitaikyti prie naujo pasaulio. Filmo Potvynis premjera įvyko 2024 metų Kanų kino festivalio programoje Ypatingas žvilgsnis. 97-osiuose Oskarų apdovanojimuose Potvynis pripažintas geriausiu animaciniu filmu. Jis taip pat pelnė auksinio gaublio apdovanojimą geriausio animacinio filmo kategorijoje. Žiūrovai galėjo balsuoti dėl visų 5 filmų, kurie buvo rodomi visoje Europoje. Nugalėtojas buvo išrinktas sudėjus publikos ir Europos parlamento narių balsus. Kiekviena grupė turėjo po 50% balsų. Lux Europos publikos kino apdovanojimas padeda atkreipti dėmesį į filmus socialinėmis ir politinėmis temomis. Šio apdovanojimo tikslas yra didinti sąmoningumą Europos socialiniais, politiniais ir kultūriniais klausimais. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
2: L-ewwel ta' Mejju 2004 kien punt ta' svolta storiku għal 10 pajjiżi fil-qalba tal-Ewropa. Ċipru, iċ-Ċekja, l-Estonja, il-Latvija, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, is-Slovakkja, is-Slovenja u l-Ungerija ingħaqdu mal-familja tal-Unjoni Ewropea. Kien mument ta' ċelebrazzjoni, għaqda u opportunitajiet bla limitu. Ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn dan l-avveniment tant importanti.
3: L-Unjoni Ewropea espandiet numru ta' drabi matul l-istorja tagħha, kull darba li ngħaqdu stati membri ġodda. Fl-2004 l-Unjoni Ewropea għaddiet mill-akbar espansjoni li qatt kellha u laqgħet 10 pajjiżi ġodda, jiġifieri Ċipru, iċ-Ċekja, l-Estonja, il-Latvija, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, is-Slovakkja, is-Slovenja u l-Ungerija. Wara dan it-kabbir, l-Unjoni Ewropea saret tikkonsisti f'25 stat membru. Iżda dak iż-żmien, il-viżjoni għall-futur kienet li l-Unjoni Ewropea tkompli tespandi biex tasal għal 30 stat membru.
2: Għaliex it-kabbir tal-2004 huwa daqstan sinifikanti? L-ewwel nett dan it-kabbir immarka l-akbar espansjoni f'daqqa tal-Unjoni Ewropea. B'kollox tliet ex-Repubbliki Sovjetiċi, jiġifieri l-Estonja, il-Latvija u l-Litwanja, erba ex-stati satellita tal-Unjoni Sovjetika, jiġifieri ċ-Ċekja, il-Polonja, is-Slovakkja u l-Ungerija, ex-Repubblika tal-Jugoslavja, jiġifieri Slovenja, u żewġ gżejjer Mediterranji, jiġifieri Ċipru u Malta, saru stati membri tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-pajjiżi bdew vjaġġ lejn kooperazzjoni, prosperità u solidarjetà akbar. Dan it-kabbir fisser ħafna aktar minn sempliċi żieda fin-numru ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea huwa kien indikazzjoni ta' bidla fix-xenarju ġeopolitiku, bidla li kienet se ssawwar il-futur tal-Ewropa għal ħafna żmien. It-kabbir estenda l-fruntieri tal-Unjoni Ewropea lejn il-Vant u saħħaħ ir-rwol tagħha bħala forza ta' stabilizzazzjoni fl-Ewropa.
3: Għaliex dawn in-nazzjonijiet riedu jsiru membri tal-Unjoni Ewropea? Għal ħafna minnhom din kienet opportunità biex iħadnu l-wegħda tad-demokrazija, il-libertà u l-opportunità li l-Unjoni Ewropea kienet tissimbolizza. It-kabbir ġie wara l-waqgħa tar-reġimi komunisti fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant u b'hekk tal opportunità lil dawn il-pajjiżi biex jgħaddu d-demokrazija u għall-ekonomiji orjentati lejn is-suq. Dan it-kabbir storiku minn 15 għal 25 stat membru kien il-qofol ta' proċess twil ta' adeżjoni li wasal għal riunifikazzjoni tal-Ewropa. Ewropa li kienet ilha maqsuma nof seklu mill-purtiera tal-ħadid u l-gwerra bieda.
2: L-espansjoni tal-2004 kellha wkoll implikazzjonijiet sinifikanti għal-lingwi fl-Unjoni Ewropea. Fikriem ieħor nistgħu ngħidu li l-lingwi kienu sfida bla paragun. L-att tal-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tela minn 11 għal 20. Id-disa lingwi l-ġodda kienu ċ-Ċek, l-Estonjan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, il-Pollak, is-Slovak, is-Sloven u l-Ungeriż. Fis-servizz ta' traduzzjoni tal-Parlament Ewropew inħolqu 9 unitajiet ta' traduzzjoni ġodda biex il-Parlament isir aċċessibbli bil-lingwi l-ġodda li kienu għadhom kemm żdiedu. Fis-snin li waslu għat-kabbir, meta kienu għaddejjin in-negozjati ta' sħubija, il-personal eżistenti tal-lingwi beda jħejjiruħu għall-introduzzjoni tal-lingwi l-ġodda billi ħassem fi programmi estensivi ta' studju tal-lingwa.
3: Il-firxa wiesa tal-lingwi tal-Unjoni Ewropea saret ċiedu tal-impenn tagħha lejn l-inklussività u d-diversità. Il-lingwi mhumiex biss mezz ta' komunikazzjoni. Kull lingwa hija tieqa li tagħti għal fuq l-istorja, il-kultura u l-identità ta' pajjiż. Permezz ta' traduzzjoni u l-interpretazzjoni, l-Unjoni Ewropea tiżgura li kull vuċi tinstema. Wara dan il-ħames kabbir baxar pajjiżi li ssibu fl-2004, il-Bulgarija u r-Rumanija issieħbu fl-2007, fil-waqt li l-Kroazja saret membru fl-2013. Oċċin sena wara għadna nħossu l-impatt ta' tkabbir tal-2004 madwar l-Ewropa kollha. L-Unjoni Ewropea affermat minn ġdid il-rwol tagħha bħala xempju ta' tama, progress u kooperazzjoni f'dinja li tinbidel bl-għeda.
2: Disclaimer, tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
4: Europski ombudsman je nezávislý a nestranný orgán, ktorý pomáha ľuďom, podnikom a organizáciám, ktorí narazili na ťažkosti v súvislosti s administratívnym postupom na úrovni Európskej únie. Prešetruje prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií a orgánov únie a pôsobí ako sprostredkovateľ medzi občanmi a európskymi inštitúciami. Výraz ombudsman pritom označuje jednak orgán a jednak samotnú osobu na čele tohto nezávislého úradu. Aktuálny ombudsman alebo ombudsmanka každoročne informuje Európsky parlament o svojich aktivitách a predkladá europoslancom príslušnú správu. Ombudsmana volí Európsky parlament na 5-ročné funkčné obdobie s možnosťou obnovenia mandátu. Od decembra 2024 zastáva tento úrad Tereza Enchiniová, nezávislá odborníčka na ľudské práva a univerzitná výskumníčka. Je tiež členkou dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom, známeho aj pod skratkou OLAF. V minulosti bola zástupkyňou Národného ombudsmana alebo verejného ochrancu práv v Portugalsku. Na poste Európskeho ombudsmana vystriedala Emily O'Reillyovú, bývalú írsku novinárku, ktorá túto funkciu vykonávala od júla 2013. Vysvetlíme si teraz pojem, ktorý odznel v úvode tohto podcastu, a povedzme si, čo je to nesprávny úradný postup. Ide o postup, ktorý sa týka predovšetkým administratívnych nezrovnalostí, nespravodlivého zaobchádzania a diskriminácie, ale aj zneužívania moci či politik príjmania zamestnancov. Okrem toho sa môže vzťahovať aj na neposkytnutie odpovede na sťažnosť či zamietnutie prístupu k informáciám verejného záujmu. Dôležité je však to, aby sa sťažovateľ so svojím problémom najskôr obrátil na príslušnú inštitúciu. Pokiaľ sa nič nezmení, môže sa následne odvolať na ombudsmana. Sťažnosť môže podať v jednom z 24 úradných jazykov Európskej únie. Ombudsman predstavuje nezávislý orgán a ako taký nepríjma pokyny od žiadnej vlády ani organizácie. Môže iniciovať prešetrovania sťažností, nemôže však prešetrovať skutočnosti, ktoré sú predmetom súdneho konania. Za výnimočných okolností a na žiadosť Európskeho parlamentu môže Súdny dvor Európskej únie ombudsmana odvolať, pokiaľ už nesplňa podmienky potrebné na výkon funkcie alebo sa dopustí závažnej chyby. Ako teda môže ombudsman pomôcť v praxi? Najjednoduchším spôsobom, ako sa pokúsiť vyriešiť daný problém, je najskôr upozorniť príslušnú inštitúciu. Ak to nestačí, nastúpi ombudsman, ktorý sa snaží dosiahnuť medzi dotknutými stranami zmier. V prípade, že sa mu to nepodarí, môže inštitúcii adresovať odporúčania. Ak ich táto neakceptuje, ombudsman môže predložiť osobitnú správu Európskemu parlamentu, ktorý potom musí prijať potrebné opatrenia. Vezmime si konkrétny príklad z júla 2024. Vtedajšia ombudsmanka Emily O'Reillyová konštatovala v rámci 5 rôznych prešetrovaní nesprávny úradný postup zo strany Európskeho úradu pre výber pracovníkov, známeho aj pod skratkou EPSO. Poukazovala pritom na spôsob, akým úrad riešil sťažnosti týkajúce sa príjmacích testov prebiehajúcich na internete. Uchádzači sa sťažovali najmä na problémy pri spúšťaní testu, zlé fungovanie nástrojov na online platforme a príliš dlhé čakacie lehoty. V rámci jedného prešetrovania ombudsmanka navrhla, aby úrad preskúmal, či možno nahliadnuť do technických registrov a spätne tak preveriť technické podmienky zrealizovaného testu, vrátanie fungovania rôznych nástrojov. Úrad by mal podľa nej trvať na tom, aby bola táto funkcia súčasťou budúcej zmluvy s poskytovateľom služieb testovania na diaľku. V rámci 4 ďalších prešetrovaní ombudsmanka vyzvala úrad EPSO, aby kontaktoval sťažovateľov a pokúsil sa v prípade každého z nich nájsť primerané a spravodlivé riešenie. To však nie je všetko. Okrem prešetrovaní týkajúci sa konkrétnych sťažností, má Európsky ombudsman takisto právo moc proaktívne sa zaoberať všeobecnejšími strategickými otázkami. Upozorňuje na problémy verejného záujmu a skúma otázky súvisiace s inštitúciami únie a demokratickým rozhodovacím procesom. V prípade úradu EPSO viedla ombudsmanka 5 prešetrovaní spolu s ďalším prešetrovaním z vlastnej iniciatívy, ktoré sa týkalo testovania na diaľku. V záveroch z prešetrovania ombudsmanka navrhla, aby úrad zabezpečil, aby technické požiadavky neznevýhodňovali určitých uchádzačov a nebránili im absolvovať testy na diaľku. Zároveň odporúčala, aby mali uchádzači počas testov prístup k informáciám o tom, ako riešiť vzniknuté problémy a podávať sťažnosti. Požadovala tiež, aby úrad preskúmal svoje pokyny týkajúce sa podávania sťažností. Emily O'Reillyová takisto navrhla, aby úrad EPSO umožnil uchádzačom zopakovať si testy prezenčne v testovacích centrách, pokiaľ sa problémy s rovnosťou príležitostí súvisiace s testovaním na diaľku nepodarí vyriešiť. Treba však poznamenať, že Európsky ombudsman nemôže riešiť sťažnosti týkajúce sa štátnych, regionálnych alebo miestnych orgánov v členských krajinách, a to ani vtedy, keď sa tieto sťažnosti týkajú záležitosti únie. V takom prípade je vhodnejšie obrátiť sa na národného alebo regionálneho verejného ochrancu práv. Úrad ombudsmana rieši každý rok viac ako 700 sťažností z celej Európskej únie a začne prešetrovať viac ako 350 podnetov. Pomáha ľuďom, podnikom a organizáciám, ktorí narazili na ťažkosti v súvislosti s administratívnym postupom na úrovni Európskej únie. Zohráva tak zásadnú úlohu pri zabezpečení riadneho fungovania Európskej únie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Rádio.
5: Přemýšleli ste niekdy o tom, kdo platí za novou autobusovou linku, kterou každé ráno dojíždíte do práce? Nebo třeba za vaše oblíbené kulturní centrum, na jehož místě ještě nedávno stála opuštěná ruina? Města a regiony v celé Evropě se neustále mění. Ulice jsou čím dál modernější, veřejná doprava zase ekologičtější a každým dnem přibývají nové služby. Mnozí z nás si ani neuvědomují, že spoustu těchto změn umožnilo právě financování ze strany Evropské unie. Její podpůrné programy jsou navrženy tak, aby pomáhaly městům zlepšovat každodenní život svých občanů, včetně vás. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě se zabýváme tím, jak finanční prostředky Evropské unie pomáhají městům reagovat na každodenní výzvy a zlepšovat život občanů.
6: Města využívají peníze z fondů Evropské unie tam, kde je jich zrovna nejvíce potřeba. Mohou z nich třeba modernizovat starou infrastrukturu nebo zlepšovat dostupnost veřejné dopravy. Jinými slovy, finanční prostředky unie městům pomáhají usnadnit vám život. Taková mezinárodní pomoc samozřejmě není žádným novátorským nápadem. Sahá až k pařížskému summitu z roku 1972, kde se evropští lídři shodli, že velké rozdíly mezi jejich regiony zbytečně brzdí společný rozvoj a příležitosti. Některá místa prosperovala, zatímco jiným citelně chyběly investice. Přesně tento závěr pak veřejnosti na tiskové konferenci jasně vyložil Albert Borchet, tehdejší člen Evropské komise.
5: Je potřeba uznat, že z hospodářských, politických i lidských důvodů si v evropském společenství nemůžeme dovolit tak velké rozdíly, zejména pokud chceme vybudovat propojenou Evropu a hospodářskou i měnovou unii.
6: Členské země proto začaly na evropské úrovni shromažďovat zdroje a investovat je tam, kde jich je nejvíce potřeba. Tím vznikla takzvaná politika soudržnosti EU, nástroj Unie na řešení nerovnováhy mezi regiony, který se snaží, aby měli lidé podobné příležitosti, ať už žijí kdekoliv.
5: Tato politika zahrnuje čtyři klíčové programy financování. Prvním z nich je Evropský fond pro regionální rozvoj, který se zaměřuje na konkrétní místa. Pomáhá městům a regionům investovat do lepší infrastruktury, moderní veřejné dopravy a digitálních inovací. Díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj se bývalé průmyslové oblasti ve městech jako německý Essen nebo polská Lodz proměnily na kulturní areály a tamnější veřejné prostory září novotou.
6: Dalším klíčovým programem je Evropský sociální fond Plus. Ten se naopak zaměřuje na lidi. Podporuje odbornou přípravu, programy pro zaměstnanost a komunitní projekty. U nás najdete jeho stopy třeba v Brně, kde podpořil platformu bydlení především v její snaze vytvářet dostupné sociální bydlení a ubytování pro lidi bez domova.
5: Vedle již zmíněných fondů funguje také Fond soudržnosti, který podporuje rozsáhlé infrastrukturní projekty v méně bohatých zemích Unie. Nabízí financování projektům týkajícím se dopravy a životního prostředí, jako jsou železniční tratě a čistší vodovodní systémy, což samozřejmě prospívá i městům.
6: V neposlední řadě je tu Fond pro spravedlivou transformaci. Jeho cílem je pomáhat regionům nejvíce postiženým přechodem na zelenou ekonomiku, aby Evropská unie zvládla do roku 2050 splnit svůj závazek stát se klimaticky neutrální. Česká republika peníze z tohoto fondu využívá hlavně v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, které postupně přecházejí od uhelné ekonomiky k udržitelnějším alternativám. Naše snaha dokonce nezůstala bez povšimnutí ani v Bruselu. V roce 2025 získalo Česko za podporu těchto regionů ocenění JTP Champions v kategorii Leader v implementaci Fondu pro spravedlivou transformaci. Abychom to shrnuli, tyto čtyři fondy podporují místní rozvoj, dovednosti a pracovní místa, důležitou infrastrukturu a ekologickou transformaci.
5: Evropský parlament hraje v politice soudržnosti a jejím správném fungování důležitou roli. Společně s Komisí a Radou stanovuje pravidla, jimiž se unijní fondy řídí a schvaluje tu část rozpočtu Evropské unie, která je na politiku soudržnosti vyčleněna. Zároveň může Komisi a členské země vyzývat, aby místním a regionálním orgánům poskytli podporu, neboť tyto orgány hrají během rozhodování o evropském financování klíčovou roli. V roce 2025 na zahájení Evropského týdne regionů a měst stěžejní akci Evropské unie pro politiku soudržnosti ve svém projevu předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metzolová řekla.
7: Cohesion policy is a monument to this mission.
6: Politika soudržnosti je oslavou naší společné mise a jedním z největších úspěchů Evropské unie. Ztělesňuje evropskou jednotu a solidaritu. V praxi ukazuje, jak Evropa spojuje síly, aby zajistila, že každý region i každý občan může těžit z výhod udržitelného růstu a sociálního pokroku. Každá zrenovovaná škola, každé nově zřízené digitální centrum a každý projekt v oblasti čisté energie spolufinancovaný z fondů Unie je hmatatelným důkazem toho, že Evropská unie mění životy lidí k lepšímu. In people's lives.
5: Jak si ale může město o financování zažádat? Proces obvykle začíná na úrovni místní administrativy. Správa města identifikuje konkrétní problém nebo příležitost. Těmi mohou být nezaměstnanost mezi mladými lidmi, rostoucí náklady na energii ve veřejných budovách nebo opomíjené upadající čtvrti. Poté město vybere program Unie, který podle něj bude nejvhodnější, a vypracuje podrobný plán projektu. V plánu si stanoví, co vlastně chce dělat, kdo z toho bude mít prospěch, kolik času to zabere a jaký efekt by to mělo mít na životy místních lidí. Tyto projekty se pak posuzují na vnitrostátní nebo regionální úrovni. Pokud projekt dostane zelenou, město obdrží finanční prostředky a obvykle dostane několik let na to, aby své plány realizovalo.
6: Program funguje na jednoduchém principu. Města, která mají přístup ke správným zdrojům, budou lépe připravena na to, aby se z nich stala ekologičtější, hezčí a odolnější místa pro život. Například pro studenty to může znamenat lepší dopravní spojení, opravené školy a nové možnosti odborné přípravy, které jim mohou pomoci najít první zaměstnání. Až tedy příště nastoupíte do zbrusu nového autobusu nebo vyrazíte na procházku do vyspraveného parku, Zkuste se porozhlédnout. Možná někde najdete modrou vlaječku se žlutými hvězdami a nápisem spolufinancováno Evropskou unií. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
8: Es hora de votar. Este año, del 6 al 9 de junio, millones de ciudadanos y ciudadanas contribuirán a dar forma al futuro de la Unión votando en las elecciones europeas. El Parlamento Europeo es el único órgano de la Unión elegido por sufragio directo y las elecciones europeas son uno de los mayores acontecimientos democráticos del mundo. En esta serie de podcast desglosamos todo lo que necesitas saber sobre las próximas elecciones al Parlamento Europeo. En este episodio hablaremos de un tema importante: cómo encontrar fuentes fiables y reconocer la información oficial de las instituciones de la Unión, en especial en un momento en el que impera la desinformación. Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, es esencial informarse bien sobre los candidatos y candidatas, las políticas y los asuntos importantes que están en juego. Pero Internet está repleto de información engañosa, por lo que no es fácil diferenciar lo real de lo ficticio. En el episodio de hoy compartimos algunas estrategias para navegar el panorama informativo de forma efectiva. Empecemos hablando de por qué encontrar fuentes fiables es tan importante. La desinformación puede influir en nuestras percepciones y decisiones, sobre todo a la hora de votar. La Unión Europea es una entidad compleja y para entender cómo funciona se necesita información precisa. En términos generales, al buscar información en Internet, nuestro primer impulso es escribir palabras clave en un motor de búsqueda, lo cual no es mala idea. Sin embargo, ten en cuenta que los primeros resultados que obtengas no tienen por qué ser las fuentes más fiables. De hecho, suelen ser las páginas web con más visitas o simplemente las patrocinadas. Una estrategia clave para identificar fuentes fiables es consultar directamente los sitios web oficiales de las instituciones europeas. Estas ofrecen información precisa y actualizada sobre políticas, leyes y sus funciones. El principal sitio web oficial de la Unión es europa.eu, donde puedes encontrar una gran cantidad de información de primera mano. Entonces, ¿cómo puedes reconocer los sitios web oficiales de la Unión Europea? En primer lugar, los nombres de dominios terminan con europa.eu. Además, siempre están disponibles en todas las lenguas oficiales de la Unión y mencionan otras de sus instituciones o canales en la parte inferior de la página web. Asimismo, siempre se recurre a fuentes científicas e instituciones de estadísticas para comprobar y verificar los hechos y las cifras que incluyen. Otro consejo consiste en buscar cuentas oficiales de redes sociales verificadas o gestionadas por las instituciones europeas. En ellas se comparten con frecuencia actualizaciones y aclaraciones fiables sobre temas de importancia. Las cuentas verificadas suelen tener una marca azul junto a su nombre que indica que son auténticas. Por otra parte, considera visitar los sitios web oficiales de los partidos políticos cuyos candidatos y candidatas participan en los comicios. En estos sitios, los partidos suelen presentar en detalle sus programas y propuestas políticas, lo que ayuda a comparar con conocimiento de causa. Asimismo, es fundamental cotejar la información de varias fuentes. Si una noticia en concreto parece sospechosa o controvertida, comprueba su veracidad en medios informativos de reconocido prestigio o sitios web de comprobación de hecho. Por último, ten cuidado con la información que se comparte en las redes sociales. Si bien estas plataformas pueden resultar muy útiles para relacionarse con otras personas y mantenerse al tanto de las últimas noticias, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación. Comprueba la fuente y el autor antes de compartir o creer la información que se publica en Internet. En resumen, encontrar fuentes fiables de cara a las elecciones europeas es un paso crucial a la hora de tomar decisiones con conocimiento de causa. Al acceder a sitios web oficiales, cotejar la información de múltiples fuentes y ser crítico con lo que encuentras en línea, puedes abrirte paso a través del ruido de la desinformación y llegar a conclusiones bien fundadas. Tu voto decidirá qué eurodiputados y eurodiputadas te representarán a la hora de elaborar nuevas leyes e influirá también en la selección de la Comisión Europea. Estas decisiones determinarán tu día a día y el de muchas otras personas. La democracia no se puede dar por sentada. Es un logro colectivo y, por lo tanto, una responsabilidad compartida en la que todos y todas tenemos un papel que desempeñar. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.

0: Si Parliament na Hárpa a chur an clársáil i láthair. Is féidir éisteach de tuile podcaillte ar Europarl Radio.
1: Zdraví je to nejcennější, co máme. Je zcela nezbytné pro náš běžný život, naši produktivitu, naše hospodářství a zdraví lidé tvoří šťastnou a jednotnou společnost. Podporovat ve všech členských státech veřejné zdravotnictví je proto jednou z hlavních priorit Unie. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto podcastu si povíme o tom, co Evropská unie dělá, aby posílila vnitrostátní zdravotní systémy a zvýšila jejich udržitelnost.
2: Není pochyb, že v Evropské unii fungují jedny z nejlepších systémů zdravotní péče na světě. Její občané se dožívají čím dál vyššího věku a jejich zdravotní stav je mnohem lepší, než tomu bývalo dříve. To je rozhodně dobré znamení. Evropské zdravotnictví má ale stále co zlepšovat. Zdravotní péče je mnohdy velmi nákladná. Přístup k lékům i novým zdravotnickým přístrojům je omezený a v neposlední řadě se objevují i nové nemoci a pandemie. COVID otřásl zdravotnickými systémy po celém světě a Evropa nebyla výjimkou. Aby se Unie mohla s pandemií efektivněji vypořádat a být lépe připravená na to, pokud by se podobná krize opakovala, zavedla na období od roku 2021 až 2027 program EU pro zdraví. Cílem tohoto programu, na který se vynaložilo celkem 4,4 miliardy eur, je vypracovávat a zavádět nové právní předpisy pro zdravotnictví. Prostřednictvím tohoto programu chce Unie zajistit, že zdravotnictví bude mít dostatek pracovníků i zásob léčivých přípravků a sektor tak bude na nečekané situace připravený. Program zároveň hodlá zaručit, aby byly léčivé přípravky i zdravotní péče občanům snadno dostupné.
1: Program EU pro zdraví samozřejmě není jedinou iniciativou, která se veřejným zdravím zabývá. Unie vypracovala komplexní strategii, podle které má být ochrana veřejného zdraví začleněna do všech oblastí politiky. Tento přístup je známý jako zdraví ve všech politikách. Dobrým příkladem je strategie od zemědělce ke spotřebiteli, která podporuje produkci udržitelných a zdravějších potravin. Další ukázkou může být akční plán vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy, jenž má za úkol vytvořit pro nás čistší a zdravější podmínky k životu. Evropská unie dokonce provozuje vlastní agenturu, která má na starosti ochranu našeho zdraví. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. A jak všichni víme, prevence je mnohdy účinnější než léčba. Jedním ze způsobů, jak nemocem předcházet, je očkování. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová v červnu 2025 na celosvětovém summitu o zdraví zdůraznila, jak důležité očkování doopravdy je.
3: The European Union has been a global leader in health.
2: Evropská unie je ve zdraví a v přístupnosti očkování světovým lídrem. A Evropský parlament v tomto ohledu soustavně prosazuje větší, lepší a spravedlivější investice. Jsme si totiž vědomi, že zdraví je základem, o který se opírá všechno ostatní. Mír, prosperita i stabilita. Preventivní opatření Evropské unie se však neomezují pouze na očkování. Zahrnují dále třeba boj proti antimikrobiální rezistenci. Bakterie, viry, houby a paraziti se adaptují na léčivé přípravky a ty na ně přestanou působit. Unie se dále snaží řešit zdravotní problémy jako kardiovaskulární onemocnění, která jsou hlavní příčinou úmrtí v Unii. Užívání drog, alkoholu nebo tabáku zvyšuje riziko srdečních onemocnění, například infarktů. V Evropské unii proto platí předpisy, které požívání určitých látek, zejména tabáku, regulují. Díky těmto předpisům se zvýšily ceny cigaret a na jejich obalech se objevily obrázky, které mají od jejich koupě odradit. Počet kuřáků tak výrazně klesl.
1: Dalším zdravotním problémem, kterému Evropská unie aktivně předchází, je rakovina, která je druhou nejčastější příčinou úmrtí ve členských státech. Unie chce zabránit rozvoji nádorových onemocnění jejich včasným odhalováním a výrazně zvýšit počet preventivních screeningů. Počet lidí, kteří rakovině podlehnou, by se tak mohl snížit. Kardiovaskulární onemocnění a rakovina mají celkově v Evropské unii na svědomí nejvíce úmrtí. Mezi lidmi ve věku od 15 do 29 let, ale situace vypadá trochu jinak. U této věkové skupiny jsou nejčastější příčinou úmrtí vnější faktory, jako jsou nehody. Na druhém místě je pak sebevražda. K té se mladí lidé často uchylují kvůli špatnému duševnímu zdraví. Psychické problémy ale nedoléhají jen na mladou generaci. V Evropské unii se s nimi potýká přibližně 84 milionů lidí. Kvůli těmto znepokojivým číslům přikládá Unie duševnímu zdraví velký význam a snaží se vytvářet pohodovější atmosféru ve všech oblastech života, ať už doma, ve škole nebo v práci. Kromě toho vybízí členské země, aby v oblasti péče o duševní zdraví poskytovaly nové služby, například zřizovaly komunitní centra.
2: Unie se stará také o dodávky léčivých přípravků. V březnu 2025 navrhla Evropská komise akt o kriticky důležitých léčivech. Jeho účelem je posílit výrobu a dodávky léčivých přípravků prostřednictvím snazšího přístupu k financování, zrychlených řízení, zadávání veřejných zakázek a mezinárodních partnerství. Unie dále zřídila Alianci pro kriticky důležité léčivé přípravky, na kterou je možné se obrátit pro radu, jak dodávky léčivých přípravků zlepšit. Pod záštitou Aliance spolupracují zúčastněné strany z členských zemí, klíčové firmy, občanské spolky a vědecká obec. A v neposlední řadě v Unii operuje také Evropská agentura pro léčivé přípravky. Sídlí v Amsterdamu a usnadňuje vývoj léčivých přípravků, sleduje jejich bezpečnost, schvaluje jejich uvedení na trh a poskytuje informace zdravotnickým pracovníkům.
1: Kromě vývoje účinných léčivých přípravků a podpory zdravotnictví jako takového, je samozřejmě nezbytné začlenit do zdravotní péče i moderní technologie. Celá Unie momentálně prochází digitální transformací a snaží se sjednotit své systémy zdravotní péče. Zavádí proto do praxe elektronické zdravotní záznamy, telemedicínu, nositelná zařízení, mobilní aplikace, analýzy dat a další digitální nástroje. Angažuje se ve využití digitálních technologií, biotechnologií a elektronického zdraví. To vše proto, aby zdravotnictví v Unii bylo i nadále udržitelné, moderní a aktuální. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.
4: V polovině dubna zveřejnil Evropský parlament výsledky posledního eurobarometru před červnovými evropskými volbami. Vyplývá z něj, že geopolitická situace občany znepokojuje. V tomto díle ze série podcastů s názvem Evropa a já se na jarní Eurobarometr 2024 podíváme podrobněji.
5: Příští volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 6. až 9. června 2024. Průzkum ukázal, že jasná většina občanů se k volbám chystá přijít a zvolit nové poslance Evropského parlamentu. Od posledního průzkumu, který proběhl loni v listopadu, se lidé o volby zajímají více. Také mají lepší povědomí o tom, kdy se budou konat. Zájem o ně vyjádřilo 6 z 10 dotázaných a 7 z 10 uvedlo, že k volbám pravděpodobně přijdou. Je zřejmé, že si občané uvědomují, jak jsou volby důležité, a to zejména vzhledem k aktuální geopolitické situaci. 8 z 10 dotázaných souhlasí s tím, že je právě proto ještě důležitější k volbám přijít.
4: Z průzkumu vyplývá, že si občané přejí, aby Evropský parlament jako svou nejvyšší prioritu stanovil boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a také podporu veřejného zdraví. Mezi další klíčové priority respondenti řadí podporu ekonomiky, vytváření nových pracovních míst a také obranu a bezpečnost Unie. Pokud jde o budoucnost a posílení pozice Evropské unie ve světě, považují za nejdůležitější oblasti obranu, bezpečnost, energetiku a potravinové zabezpečení. Podle 40% respondentů získala Evropská unie za poslední roky na důležitosti, 35% si myslí, že její role zůstala stejná.
5: Téměř 3/4 občanů uvádějí, že rozhodnutí Unie mají dopad na jejich každodenní životy a 70% je toho názoru, že členství v Unii je pro jejich zemi výhodné. V době, kdy se aktuální volební období blíží ke konci, vidí 81% obyvatel Evropský parlament pozitivně či neutrálně. Většina respondentů by si přála, aby Evropský parlament hrál důležitější roli. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová se k výsledkům průzkumu vyjádřila následovně.
6: Tyto volby pro nás budou stěžejní, protože rozhodnou o tom, kterým směrem se vydáme. Na formování budoucnosti Evropy se můžete podílet i vy. Přijďte k volbám, jinak za vás rozhodnou ostatní.
5: Průzkum pro Evropský parlament provedla v lednu agentura Verian. Zúčastnilo se ho více než 26 000 respondentů ze 27 států Unie. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio.
7: Alcide de Gasperi був візіонером, але його бачення не народилося з абстрактних ідеалів. Воно було сформоване досвідом людини, яка жила на мінливих розломах імперії. Ці слова, проголошені головою Європейського парламенту Робертою Мецелою, дають нам уявлення про Alcide de Gasperi – політика, який мріяв об'єднати в мирі численні ідентичності Європи. Ви слухаєте спеціальну серію наших подкастів «Історія та факти». У цих випусках ми вам розповімо історії чоловіків і жінок, які побудували Європу, її ідентичність і цінності. Вони – засновниці та засновники Європейського Союзу. Alcide de Gasperi народився наприкінці 19 століття в регіоні Австро-Угорської імперії, де більшість населення становили італійці. Будучи переконаним противником фашизму, він заснував Християнсько-демократичну партію в 1943 році. Після Другої світової війни Alcide de Gasperi був першим прем'єр-міністром Італійської республіки і очолював країну до 1953 року. Разом з Конрадом Аденауером і Робером Шуманом він активно агітував за європейську єдність. Один з його численних доробків – ідея, що народи та люди можуть досягти більшого, якщо працюватимуть разом. Народжений в Трентіно, землі кордонів і перетинів, він пережив перехід між двома епохами. Він міг бачити поза межами кордонів і історичного горизонту. І тому уявляв собі об'єднану Європу. Світ, де різноманіття могло б стати силою великого спільного проєкту. Альчіде де Гаспарі народився 3 квітня 1881 року в горах Трентіно-Альто-Адідже, регіоні, відомому як Південний Тіроль, який на той час був частиною Австро-Угорської імперії. Його сім'я була дуже бідною, і вони були набожними католиками. У 1900 році Альчіде де Гаспарі переїхав до Відня для вивчення філології і став активним учасником католицького студентського руху. Після закінчення навчання Альчіде де Гаспарі повернувся в Трентіно і працював журналістом в католицькій газеті, беручи участь у кампаніях за покращення прав італійської меншини, що проживала там. Після того, як Австро-Угорська імперія розпалася в 1918 році, Трентіно став частиною Італії. Через рік Альчіде де Гаспарі став співзасновником Італійської народної партії. Він був обраний до італійського парламенту в 1921 році. У 1920-х роках Муссоліні зміцнював свою владу в Італії. Фашисти заборонили всі інші політичні партії в 1926 році, зокрема Італійську народну партію. Її лідери були витіснені з політичного життя або опинилися у вигнанні. Альчіде де Гаспарі був заарештований в 1927 році і засуджений до 4 років в'язниці, але був звільнений завдяки втручанню папи Пія XI. Згодом він працював бібліотекарем у Ватикані протягом 14 років. Продовж цього часу він розмірковував про те, як узгодити свої релігійні цінності з політичними діями. Зрештою, він написав «Ідеї рікоструктиве» або ж «Ідеї відновлення», що стало фундаментом Християнсько-демократичної партії, таємно створеної 1943 року. Після падіння фашизму Альчіде де Гаспарі очолив новостворену партію і став прем'єр-міністром Італії до 1953 року. За часів де Гаспарі Італія була відбудована на нових засадах, в основі яких лежали нова республіканська конституція, міцніші демократичні інститути та швидке економічне відновлення. Реформи стосувалися надання жінкам права голосу, житлової політики, земельної політики, розвитку Південної Італії та інвестицій в енергетику. Альчіде де Гаспарі був активним прихильником міжнародної співпраці. Він вважав, що відновлення ролі Італії на світовій арені має важливе значення. Він представляв Італію на Паризькій мирній конференції 10 серпня 1946 року, відзначаючи повернення країни до міжнародної спільноти. Prendendo la parola in questo consesso mondiale. Виступаючи на цьому світовому форумі, я відчуваю, що все, крім вашої особистої симпатії, проти мене. Перш за все, саме мій статус колишнього ворога змушує мене почуватися відповідачем. А також той факт, що мене викликали сюди після того, як найвизначніші серед вас, після тривалих і напружених дебатів, вже дійшли своїх висновків. Альчіде де Гаспарі працював над тим, щоб переконати Італію бути частиною плану Маршала США і вступити в НАТО, тоді як в Італії все ще була одна з найбільших комуністичних партій у Західній Європі. Альчіде де Гаспарі розумів, що для того, щоб дати Італії майбутнє, необхідно створити майбутнє для Європи, майбутнє, яке відрізнятиметься від минулого. І він це зробив. Розуміючи необхідність пошуку компромісів, але залишаючись непохитним у своїй рішучості ніколи не йти на компроміси щодо цінностей, у які він вірив, і в які ми всі віримо сьогодні. Одним з його найвизначніших внесків було сприяння реінтеграції Німеччини до міжнародної спільноти. Разом з канцлером Західної Німеччини Конрадом Аденауером і міністром закордонних справ Франції Робером Шуманом він активно виступав за європейську єдність. Троє чоловіків з прикордонних регіонів, троє чоловіків, переслідуваних фашизмом, які розуміли, що кордони потрібно здолати, щоб покласти край багаторічній війні. Альчіде де Гаспарі підтримав декларацію Шумана, яка поклала початок створенню Європейського співтовариства вугілля та сталі, а також просував ідею спільної європейської оборонної політики. У 1951 році він звернувся до Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, виступаючи французькою мовою, про важливість Європейського оборонного співтовариства. Якщо ми створимо лише спільні адміністративні органи без вищої політичної волі, керованої центральною владою, в якій національні інтереси об'єднуються, кристалізуються і перетворюються на вищий союз, то існує ризик, що цей європейський проєкт буде виглядати холодним і безживним порівняно з динамізмом окремих націй. Альчіде де Гаспарі твердо вірив, що прихильність європейським цінностям принесе мир і демократію на континент. Він уявляв об'єднану Європу не як заміну окремих націй, а як партнерство, де держави підтримують і зміцнюють одна одну. Його досвід, зростання в прикордонному регіоні, життя під фашизмом і належність до меншини зробили його глибоко усвідомленим щодо необхідності європейської єдності задля загоєння ран війни та запобігання майбутнім звірствам. У цьому баченні він був близьким до Шумана та Аденауера, його однодумців-архітекторів Європейського Союзу. Альчіде де Гаспарі помер у 1954 році і не дожив до повної реалізації своєї мрії. Проте він залишається фундаментальною постаттю в історії європейської інтеграції. Його доробок живе далі в цінностях та інституціях Європейського Союзу, який ми сьогодні знаємо. Це саме та Європа, яку уявляв Альчіде де Гаспарі. Європа, де кордони не обмежують амбіції, де співпраця є результатом спільного процвітання. Європа, яку ми повинні продовжувати будувати для тих, хто прийде після нас. Європа, заснована на цінностях, які пропонують рішення. Сьогодні і щодня пам'ятаємо про нього, шануймо його доробок і втілюємо його бачення.
8: E ogni giorno lo ricordiamo, onoriamo la sua eredità e realizzeremo la sua visione.
7: Цей подкаст підготовлено Europal Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
9: Vidste du, at Europaparlamentet er det mest flersproget parlament i verden? Som en del af Europaparlamentets oversættelsestjeneste sørger vi sammen med vores europæiske kolleger hver dag for, at alt bliver oversat til de 24 officielle EU-sprog. Det betyder, at der ikke blot oversættes til de større sprog som engelsk og fransk, men også til mindre sprog som f.eks. estisk, irsk, lettisk, maltesisk og slovensk og også til dansk. Det sker ud fra ideen om, at respekt for demokrati også betyder respekt for sprogets mangfoldighed.
10: Er der plads til de mindre sprog i den europæiske union? Som du allerede har hørt i introen, er svaret ja. Og det skyldes en lang række EU-initiativer, der har til formål at fremme de mindst udbredte EU-sprog, og som vi vil snakke om i denne podcast.
9: Europa er hjemsted for mere end 200 sprog, men kun 24 af dem er officielle EU-sprog. Det gælder for eksempel tysk, fransk og italiensk, som tales på tværs af EU's grænser og endda uden for EU. Og så er der de mindre talte som irsk og maltesisk, der ikke desto mindre er lige så officielle og lige så værdsatte som de større sprog. Det er de, fordi den europæiske union bygger på ideen om at være forenet i mangfoldighed. Ideen er endda blevet så vigtigt et princip, at EU har vedtaget den som sit motto. Et motto, der er baseret på troen på, at sproglig mangfoldighed ikke er en hindring, men en rigdom, der fortjener at blive beskyttet, fremmet og værdsat.
10: Lad os nu se på det fra et mere lovgivningsmæssigt perspektiv. EU's engagement i sproglig mangfoldighed er klart defineret i to centrale retsakter. Den første er den europæiske unions charter om grundlæggende rettigheder, hvor der i artikel 22 står, at EU respekterer den kulturelle, religiøse og sproglige mangfoldighed. Den anden er traktaten om den europæiske union, hvor der i artikel 3 står, at EU respekterer medlemslandenes rige kulturelle og sproglige mangfoldighed og sikrer, at den europæiske kulturarv beskyttes og udvikles.
9: Dette er ikke bare tomme ord, for EU har indført en række tiltag på baggrund af disse artikler. For eksempel har EU vedtaget en henstilling for rådet, hvor i der fokuseres på at styrke muligheden for at lære i hvert fald to sprog ud over ens modersmål. Det lyder måske ambitiøst, men EU-borgerne har reageret positivt på det. Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse fra 2024 mener mere end 8 ud af 10 EU-borgere nemlig, at alle bør kunne tale mindst et fremmedsprog.
10: Lad os se nærmere på Europaparlamentet. Her omsættes EU's engagement i sproglig mangfoldighed nemlig til handling hver dag. I Europaparlamentet behandles alle 24 officielle EU-sprog ens. Alle taler på parlamentets plenarmøder tolkes i realtid, og alle love oversættes til alle officielle sprog. Men hvor meget oversættes der egentlig? Hvis man samlede alle de dokumenter, som Europaparlamentets oversættelsestjeneste oversætter på et år, ville stakken være lige så høj som Eiffeltårnet. Og med så meget at oversætte, er det en fordel at have gode hjælpemidler. Et af dem er IATE, som er en forkortelse for interaktiv terminologi for Europa. Det er EU's officielle terminologidatabase, og den er enorm. Med mere end 8 millioner opslagsord fordelt på 1,2 millioner artikler er den verdens største flersprogede terminologidatabase. Den dækker alle 24 officielle EU-sprog samt latin.
9: Men EU gør ikke kun en indsats for sprog i arbejdet i EU-institutionerne. Indsatsen strækker sig længere end det og når helt ind i klasseværelser, teatre, biblioteker og online-rum, hvor sproglig mangfoldighed kommer til live gennem uddannelse, kultur og kreativitet.
10: De fleste kender nok Erasmus Plus som et udvekslingsprogram for studerende i EU. Men mange er højst sandsynligt ikke klar over, at Erasmus Plus også har en række projekter, der har til formål at fremme de mindre talte sprog. Skoler, universiteter og kulturforeninger deltager ofte i disse kreative og innovative projekter, som er med til at hjælpe og opfordre lokalsamfund til at fortsætte med at bruge og lære deres sprog.
9: Lad os se på to eksempler fra henholdsvis Slovakiet og Irland. Det første er et projekt under ledelse af universitetet i byen Trnava i Slovakiet, der i samarbejde med universiteter i Serbien og Slovenien fokuserer på at forbedre undervisning i slovakisk i udlandet. Projektet har udviklet effektive undervisningsmetoder og læseplaner, især i regioner, hvor slovakisk er et mindretalssprog. Det andet eksempel er WikiWomen. Det er et projekt, hvor skoler og sprogorganisationer arbejder sammen med Wikipedia for at styrke mindre udbredte sprog. Gennem projektet har studerende i Irland skrevet artikler på irsk om bemærkelsesværdige kvinder, der endnu ikke var omtalt på Wikipedia. Målet var at styrke digitale færdigheder, fremme ligestilling mellem kønnene og bevare det irske sprog. Selvom irsk er Irlands første officielle sprog og et officielt EU-sprog, bruges det ikke ofte i dagligdagen og anses derfor som et truet sprog.
10: Du kender måske filmen Druk af Thomas Vinterberg. Og måske har du også hørt om den maltesiske roman In the Name of the Father and of the Son og det baltiske forum for dokumentarfilm. Men ved du, hvad de har til fælles? De har alle modtaget støtte fra programmet Et Kreativt Europa. Med et budget på over 2 milliarder euro for perioden 2021-2027 er Et Kreativt Europa EU's førende program til støtte for den kulturelle og kreative sektor. Det giver økonomisk støtte til teater, film, forlagsvirksomhed, festivaler og andre kunstneriske initiativer, der har fokus på sproglig og kulturel mangfoldighed. Programmet støtter især oversættelse og distribution af litterære værker i hele Europa. Fra 2014 til 2020 var programmet med til at finansiere oversættelse og promovering af mere end 3.500 bøger. Det hjalp også historier skrevet på de mindre udbredte sprog med at nå ud til læsere i hele Europa.
9: Et kreativt Europa støtter også undertekstning og eftersynkronisering af film. Det betyder, at film er tilgængelig på alle 24 officielle EU-sprog og dermed altså også de mindre talte. Derudover finansierer det internationale kulturelle samarbejdsprojekter og festivaler, der gør det muligt for hundredvis af forfattere, filmskabere, oversættere og kunstnere at nå ud til et nyt publikum og arbejde på tværs af grænserne. På den måde gør et kreativt Europa kultur og kunst tilgængelig på alle EU-sprog, ligegyldigt hvor mange der taler dem.
10: Uanset om du taler et af de mindre udbredte sprog eller blot er interesseret i dem, så kan du lære mere om dem gennem programmer som Erasmus Plus og Et Kreativt Europa. Her på Europarl Radio gør vi også vores for at styrke den sproglige mangfoldighed ved at producere alle vores podcasts på dansk og de andre 23 officielle EU-sprog. Det er endnu en måde, hvorpå Europaparlamentet fremmer inklusion, tilgængelighed og lige deltagelse for alle. Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
9: Europaparlamentets flersprogede webradio.
11: Evropska unija Ukrajino podpira že od februarja 2022, ko je Rusija izvedla obsežen in nezakonit napad na to državo. Napad je odločno obsodila in Rusiji naložila sankcije, Ukrajini pa nudi finančno, humanitarno in vojaško podporo.
12: Slava Ukrajini!
13: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
14: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
15: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
16: tokratnem prispevku bomo preučili trenutne razmere, odziv Unije in posledice sankcij zoper Rusijo. Po podatkih misije Organizacije Združenih narodov za spremljanje človekovih pravic v Ukrajini se število žrtev še vedno povečuje. Od začetka vojne do konca leta 2025 je bilo v Ukrajini ubitih več kot 15 tisoč civilistov, več kot 40 tisoč pa je bilo ranjenih. Vojna je povzročila eno največjih kriz razseljevanja doslej. Po poročanju Agencije Organizacije Združenih narodov za begunce, nujno humanitarno pomoč v Ukrajini potrebuje skoraj 13 milijonov ljudi. Notranje razseljenih je približno 4 milijone oseb, več kot 5 milijonov ukrajinskih beguncev pa je razseljenih po svetu in prihodnost mnogih je še vedno negotova. Vojna je ohromila tudi ukrajinsko gospodarstvo. Kljub nekaterim znakom odpornosti je opustošenje ogromno. Po najnovejših ocenah Svetovne banke, Organizacije Združenih narodov, Evropske komisije in ukrajinske vlade bodo stroški obnove in okrevanja znašali veliko več kot 500 milijard evrov. Vojna je povzročila tudi ogromno okoljsko škodo. Po 4 letih vojne stroške okoljskega uničenja ocenjujejo na približno 75 milijard evrov. Konflikt je povzročil sproščanje ogromne količine emisij toplogrednih plinov, obsežne gozdne požare ob fronti in trajno onesnaženje nekaterih najbolj rodovitnih kmetijskih zemljišč v Evropi. Evropska unija in njene države članice so od začetka vojne v Ukrajini zagotovile skupno okrog 177,5 milijarde evrov pomoči. Leto 2025 je bilo prelomno. Evropska unija je namreč prehitela Združene države Amerike kot največja donatorica pomoči v Ukrajini. Ta prvič doslej vključuje tudi vojaško pomoč, za katero je bilo namenjenih 65 milijard vseh sredstev. Ukrajina je tako dobila več 100 tankov in sofisticirane sisteme zračne obrambe. Prejela bo še približno 32 milijard evrov. V okviru instrumenta za Ukrajino, programa finančne pomoči, pa bo Evropska unija do konca leta 2027 prispevala 50 milijard evrov pomoči. Izplačila so pogojena z izvajanjem velikopoteznega načrta reform in naložb, ki ga je pripravila ukrajinska vlada. Evropska unija je obenem znatno povečala pritisk na finance ruske vlade. Do konca leta 2025 je sprejela 19 svežnjev sankcij zoper Rusijo. Čeprav so sankcije povzročile inflacijo in krčenje gospodarstva v Rusiji, je Evropski parlament že večkrat opozoril, da Rusija za izogibanje omejitvam uporablja tako imenovane flote v senci. Zato je učinkovito izvrševanje sankcij pomembnejše kot kdajkoli prej. Evropski parlament je že večkrat pozval k strožjim sankcijam zoper Rusijo in k večji podpori Ukrajini. Velik korak naprej je bila tudi vzpostavitev mehanizma sodelovanja pri posojilih za Ukrajino. To inovativno orodje za izplačilo posojil Ukrajini se financira z izrednimi prihodki, ki izhajajo iz imobiliziranega ruskega državnega premoženja, ki znaša skoraj 300 milijard evrov. Skupina G7 se je dogovorila o posojilnem svežnju v višini 45 milijard evrov, Evropski parlament pa še naprej zahteva popolno zaplembo zamrznjenega ruskega premoženja. Tako bi Rusija plačala za povzročeno uničenje. Usporedno s prizadevanji Evrope in Ukrajine so Združene države Amerike pripravile predloge za končanje vojne. Novembra 2025 je ameriška vlada pod vodstvom Donalda Trumpa predstavila osnutek mirovnega načrta v 28 točkah. V njem je predlagala pogoje, vključno s premirjem, priznanjem trenutnega stanja ozemeljskega nadzora v nekaterih okupiranih regijah in pogojnimi varnostnimi jamstvi Združenih držav Amerike za Ukrajino. Načrt je vključeval tudi določbe, ki omejujejo prihodnje vojaške zmogljivosti Ukrajine in ji prepovedujejo, da bi postala članica Zveze NATO. Ukrajinski in evropski voditelji so te točke označili za problematične, upletene strani pa se v njih niso strinjale. Leta 2022 je bila predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola prva visoka predstavnica Evropske unije, ki je po ruskem napadu obiskala Kijev. Novembra 2025 je na plenarnem zasedanju parlamenta znova poudarila, da Evropski parlament neumajno podpira Ukrajino.
3: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
16: Evropski parlament že od samega začetka in tudi danes stoji ob strani Ukrajincem. Imamo upanje in smo hvaležni za napredek na poti do miru, ki smo ga dosegli v sodelovanju z Združenimi državami Amerike. A v Evropi se zavedamo, da moramo doseči resničen mir, ki bo zagotavljal dostojanstvo, pravičnost in svobodo. Predvsem pa mora mir temeljiti na načelu, da nobena odločitev v Ukrajini ne sme biti sprejeta brez Ukrajine. Predsednica Metsola je še dejala, da bo Evropska unija storila vse, kar je v njeni moči, da bi spet zavladal mir, za katerega si Evropa že od nekdaj prizadeva. Evropski parlament je neumajni zagovornik evropske prihodnosti Ukrajine. Potem, ko so se junija 2024 uradno začela pogajanja o članstvu v Evropski uniji, si je Ukrajina v preteklem letu močno prizadevala za uskladitev svoje zakonodaje s standardi Evropske unije. Čeprav je pot do polnopravnega članstva težka, je Unija odločna. To namreč ni le boj za ozemeljsko celovitost, temveč tudi za zaščito evropskih vrednot, kot so demokracija, suverenost ter pravičen in dolgotrajen mir.

0: To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
1: Evropská filmová cena diváků Lux 2026. O filmovou cenu diváků Lux 2026 se bude ucházet 5 filmů. Christy, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender a Sentimental Value. Drama Christy je autorským snímkem irského filmaře a fotografa Brendana Cantyho. Christy a Shane, dva bratři, jejichž dětství v dětském domově nebylo právě růžové a jejichž vazby jsou zpřetrhané, se najednou ocitnou pod jednou střechou. Teď, když spolu žijí, přišel čas smířit se s minulostí a Christy se musí rozhodnout, jak bude vypadat jeho budoucnost.
2: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Christy.
1: Film se poprvé představil na 75. ročníku Berlinále, kde vyhrál velkou cenu mezinárodní poroty v kategorii Generation 14+. V červenci 2025 byl na festivalu Galway Film Flia vyhlášen nejlepším irským filmem. Další autorský snímek letošního roku je dílem španělské filmařky Evy Libertad. Navazuje na její předchozí krátký film stejného jména z roku 2023, který ji tehdy vynesl nominaci na filmovou cenu Goya. Hlavní hrdinka Angela je neslyšící. Se svým slyšícím partnerem Hectorem žije na venkově a čekají spolu dítě. Těhotenství v ní vyvolává úzkost a pochybnosti o tom, jak mateřství zvládne a jestli bude schopná se svou dcerou komunikovat. Narození dítěte pak způsobí partnerskou krizi, když se Angela snaží vychovávat dítě ve světě, který se o její potřeby nijak nestará.
5: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
1: I tento film měl premiéru na 75. ročníku Berlinále, kde získal diváckou cenu Panorama za celovečerní film. Dostal také nejvyšší ocenění Mezinárodní konfederace artových kin. Thriller It Was Just an Accident je nejnovějším scénaristicko-režisérským počinem Iránce Jafara Panahiho, který vznikl v koprodukci Iránu, Francie a Lucemburska. Do Vahidovy autodílny přijede uprostřed noci nabourané auto. V tu chvíli něco uslyší a nabude přesvědčení, že řidič auta je muž, který ho mučil ve vězení. Nikdy ale neviděl jeho tvář, takže naprosto jistý si není.
6: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته.
3: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
6: تا کی باید منتظر باشیم؟
3: تا وقتی که بهوش بیاد.
6: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور.
7: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
6: نه بابا.
1: Film měl světovou premiéru v hlavní soutěži 78. ročníku filmového festivalu v Cannes a odnesl si z něj Zlatou palmu. Love Me Tender je francouzské filmové drama podle scénáře a v režii Anny Kazenave-Cambettové. Hlavní hrdinka Clémence je už několik let rozvedená a s bývalým mužem Loránem má ve střídavé péči syna Paula. Když ale Clémence naváže nový vztah se ženou, pokusí se jí Lorán od jejich syna odstřihnout.
8: Là, on peut y aller comme ça?
9: Ben oui, comme ça.
8: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
1: Film byl poprvé uveden na 78. ročníku filmového festivalu v Cannes v sekci Un certain regard, kde byl nominován na Queer Palmu. Pětici nominovaných uzavírá Sentimental Value, komediální drama dánsko-norského režiséra Joachima Triera. Sestry Noru a Agnes čeká po smrti matky konfrontace s otcem Gustavem. Kdysi slavný filmový režisér je jako děti opustil a je jim dávno úplně cizí. Nora je ambiciózní divadelní herečka, zatímco Agnes zvolila obyčejný rodinný život. Gustav, který doufá ve velký comeback, chce natočit film o tragickém životě své vlastní matky, do něhož se propsalo trauma z války. Hlavní roli napsal pro Noru, ta ale odmítne, a tak místo ní obsadí hollywoodskou hvězdu. Natáčení se rozbíhá a Gustav se snaží zanechat svým dílem odkaz. Dokáže ale znovu navázat zpřetrhané pouto se svými dcerami?
9: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, jeg, men ja, nå har vi sett prosjekt.
10: Hva sa du?
9: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
10: Hvilket prosjekt da?
9: Det er det han snakket med deg om.
10: Min film? Den han skrev til meg?
9: Ja, den du ikke ville spille i.
1: Film měl světovou premiéru v hlavní soutěži 78. ročníku filmového festivalu v Cannes. Sklidil obrovské ovace a odnesl si velkou cenu. Norsko jej vyslalo jako svého kandidáta na Oscara za nejlepší zahraniční film. Pět finalistů vybrala porota složená z filmových odborníků z celé Evropy, které každoročně jmenují koordinátoři z parlamentního výboru pro kulturu a vzdělávání. Nominované snímky o titulku je překladatelská služba Evropského parlamentu ve 24 úředních jazycích EU. Promítat se budou v kinech v celé Evropské unii. Diváci budou moci filmy hodnotit na speciální platformě. Každému filmu lze udělit až 5 hvězdiček. Vítěze vyberou poslanci Evropského parlamentu společně s diváky. Každá z obou skupin má poloviční váhu. Vyhlášení vítězného filmu proběhne v dubnu na slavnostním ceremoniálu v Evropském parlamentu. Cena diváků Lux dává prostor snímkům, které se zamýšlejí nad sociálními nebo politickými tématy. Klade si za cíl zvýšit povědomí o evropských problémech v sociální, politické a kulturní oblasti. Překladatelská služba Evropského parlamentu opatřila nominované snímky titulky pro neslyšící ve 24 úředních jazycích EU. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
11: Pierwszy maja 2004 roku był historycznym punktem zwrotnym dla 10 krajów leżących w centrum Europy. Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry dołączyły do Unii Europejskiej. Był to bardzo uroczysty moment. Świętowaliśmy wtedy zjednoczenie Europy i cieszyliśmy się z nieograniczonych możliwości, jakie otwierało rozszerzenie. Posłuchajmy o tym wyjątkowym wydarzeniu. Unia Europejska wielokrotnie rozszerzała się o nowe państwa członkowskie. Lecz rozszerzenie, które miało miejsce w 2004 roku, było największym w historii. Unia Europejska przyjęła 10 nowych krajów: Cypr, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry. Po tym rozszerzeniu Unia składała się z 25 państw członkowskich. Snute w tamtym czasie plany zakładały, że z czasem Unia będzie liczyć 30 państw członkowskich. Dlaczego rozszerzenie z 2004 roku jest tak znaczące? Po pierwsze, było to największe rozszerzenie Unii Europejskiej. Państwami członkowskimi Unii zostały 3 były republiki radzieckie, Litwa, Łotwa i Estonia, 4 były państwa satelickie Związku Radzieckiego, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, była Republika Jugosławii, Słowenia oraz 2 wyspy śródziemnomorskie, Cypr i Malta. Kraje te weszły na drogę ściślejszej współpracy, dobrobytu i solidarności. To rozszerzenie nie tylko zwiększyło liczbę państw członkowskich. Zasygnalizowało też zmianę w krajobrazie geopolitycznym, co ukształtuje przyszłość Europy. Granice Unii Europejskiej rozszerzyły się na wschód, a sama Unia wzmocniła swoją rolę jako siła stabilizująca Europę. Dlaczego te narody chciały przyłączyć się do Unii? Dla wielu z nich była to szansa na utrwalenie zdobyczy demokracji i wolności, bo to właśnie je symbolizowała Unia. Rozszerzenie nastąpiło po tym, jak w Europie Środkowej i Wschodniej upadły reżimy komunistyczne. Koniec komunizmu umożliwił tym państwom przejście do demokracji i gospodarki rynkowej. To historyczne rozszerzenie.

star male, per potersi far curare. Forse l'unica ragione

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.